0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer. Turn it up, turn it up.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Zve jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

Thoughts are lying that you

Prsky mění se v zář. Ráno, když svítá, svět promítá, napouštáš se. Pramínky lemujou tvář. Tvý brunet vlásky, všechny krásky, běžte dál.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
0: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right there.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Olivia Dean.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
9: Fine.

0: soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
7: Online.
8: Jsme na DAB+.
7: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: Velká Británie plánuje od příštího roku zakázat sociální sítě dětem mladším 16 let. Opatření míří hlavně na TikTok, Instagram nebo třeba Snapchat. A podle premiéra má chránit hlavně psychický zdraví mladších dětí. Návrh není 100% schválený, ale už teď vyvolal obrovskou debatu. Na Madejře řešili hodně divoký zpoždění. 60-letý muž nestihl let Ryanairu, přelezl

bez něj. Fotbaloví fanoušci z Japonska znovu ukázali, že respekt a pořádek k sobě prostě patří. Po zápase mistrovství světa zůstali na stadionu a všechno po sobě uklidili. Fajn

Krásné úterní ráno, a že je krásný, když už je úterní a ne pondělní. 6 hodin už není krásných, a i když dnešním dnem končí hudební svátky v Česku, čímž je myšleno, že dneska je poslední Eden a rokáč skončil v neděli, na fajnu hudba jede dál, to je docela krásný. Co není krásný, je, že je Wendy furt nemocná. Co je krásný, že dnes pro vás máme nějaký ty výhry, tak u toho určitě buďte. Pokud jedete do práce, jak by řekl řezník, život není krásný, ale nebojte, startuje Morning Boost na fajnu, kde je možný fakt všechno. I ten řezník, ale tady je něco klidnějšího na ráno. Tak ještě jednou, krásný úterní ráno.

0: Fergie, taky Ludacris, jejich Glamours. Na fajnu 12 minut po 6 hodině, tenhle ten 20 let starý song, který je velice nadčasový a proto ho můžeme hrát i teďkon. No, dámy a pánové, musíme si o něčem porozprávat. O tomhle.
1: Na fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Od včerejška jsme spustili soutěž, kdy po celý týden rozdáváme elektrický Senkor koloběžky v hodnotě 60 000 korun. Dámy a pánové, pokud i vy chcete získat elektrickou koloběžku Senkor, tak u nás na webu Fajnu probíhá aktuálně registrace, kde se musíte pochopitelně registrovat, pokud chcete, aby jsme vám případně zavolali a vy měli možnost vyhrát. Ještě jedna taková menší věc, pokud půjdete k nám na Instagram, do naší Fajn komunity, najdete tam dokonce heslo, který když při registraci zadáte, tak máte dvakrát větší pravděpodobnost, že vám právě zavoláme. Tak budu držet palce, koloběžky jsou hustý, už jsem je viděl. Máte se na co těšit. Takže ještě jednou, u nás na webu registrace, pak vám možná zavoláme a pak si pojedete s výhrou zase někam vodům dál. Držím palce, my pokračujeme dál, před náma Kato, Johnny, Turn the Lights Off, nebo taky Lady Gaga. Pěkný rádo.
1: Elektrická koloběžka Senkor na fajnu. Nabij, vyhrá.

0: Lady Gaga, její klasický mrtvý ranní tanec takhle po ránu, 20 minut po 6 hodině na Fajnu. Dámy a pánové, za malý okamžik nás čeká takzvaně nostalgie z roku 2015. Ta bude zní následovně. Chainsmokers feat. Roses se songem Roses. Wow. Úplně se vracím zpátky. Do roku 2015. Kde ten nejhorší den byl to, že svítilo sluníčko a vy jste chillovali na pláži. Tak tohle je malý okamžik, dámy a pánové. Ale nebojte, ještě máme tady třeba v záloze Chemical Brothers, jejich Go. Takhle bude znít fajn za malý okamžik. A pak mrkneme na nějaký ty klasický random fakta. Pohodový úterý, pokračujeme dál. Morning Boost.
1: Fajn. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Krásné úterní ráno všem, tohle je Sombre, jeho Homebreaker v ranní metru na Fajnu. Dámy a pánové, tuhle tu chvíli tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Nejhlasitější krknutí mělo 112 decibelů. Říká se, že krkání před partnerem je projev lásky. A takovýhle krknutí, jak by řekl Michal David, pořádný decibely lásky. Je pravděpodobnější, že vás pokouše bezdomovec v New Yorku, než žralok v moři. Jako takhle, mít talasofobii někde, kde není voda, je už jako opravdu jinačí level. No a nejvíc červených karet během jednoho fotbalového zápasu bylo 36. Stalo se tak v roce 2011 v páté argentinské lize. Už chápem, proč se říká, že fotbalová utkání jsou jako války. V podstatě se jedná o velmi podobné smýšlení, jen s rozdílem, že během fotbalového zápasu přijdete o kotníky spíše než v zákopu.
1: Morning

0: Gracie Abrams, That's So True na Fajnu. 2 minuty před 7:45. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Za malý okamžik na Fajnu. Možná jistá otázka, na kterou se většina manželek ve čtvrtek zeptá. Ano, ve čtvrtek hrajem fotbal s Jarem, ne s tím mycím přípravkem, ale s Jihoafrickou republikou. Budem držet palce, my si do toho zahrajeme nějaký ty songy. Ray, Where is my husband? A kromě toho, tak si pustíme jistou zpěvačku, jak jsem říkal včera, nedoceněnou zpěvačku, která si říká Stella Lefty, její 24, pochází z Los Angeles, dělá country a v americkém country žebříčku překonala jména jako třeba Noah Kahan nebo Mal Smith. Díky tomuhle songu, který si dáme za chvilku, který nese název Boston. Jo, jo, country po ránu nikdy neuškodí. Tak tohle za malou kámžik. Pak nás čeká hudební battle. Ano, Wendy opět stala z mrtvých a poslala nám tip na song, který se utká za malou kámžik proti tomu mýmu. Tak u toho buďte rady zavolat číslo sem k nám 724-634-634.
1: Attention, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Safety Boston na Fajnu, 5 minut před 9 hodinou, teda sorry, před 9, kež by před 9, před 7. No a v tuhle tu chvíli nás čeká klasický ranní battle, ve kterém se utkává můj song, který jsem vybral, versus song, který vybrala Wendy, a i přesto, že je nemocná, tak nám zaslala svůj tip. A musím říct, že dneska se bude jednat o souboj dvou čerstvých novinek. Vaším úkolem, nebo vaším úkolem, pokud chcete, tak prostě zavolejte 724-634-634 a pojďte rozhodnout, jaká novinka je ta lepší a jaká zvítězí a kdo si z nás dvou, buď já nebo Wendy, odnese dnešní víru. Ano, někoho máme na drátě, dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Tomáš.
0: Čau Tome, tak co, jak se máš dneska?
1: Docela dobře.
0: Ale slyšel jsi o nějakých koncertech jestli zpěvačky Evy Farný?
1: Jo, slyšel.
0: A chystáš se nebo nechystáš? Ještě dneska?
1: Já se nechystám, ale kámoš, jo.
0: Dobře, hele, tak jo. Tvým úkolem bude teď rozhodnout, jaká novinka je ta lepší. Jako první se tady představí tahle novinka. Ty víš, že mě najdeš kolem žádný smrky a nepál mi. Věděl bys, o koho si jedná?
1: To nevím, tyjo.
0: To je Benny Kristo a jeho čerstvý single SPS.

0: Docela dobrý.
1: Dobře, no. Tak uvidíme, jak se tenhle song popasuje s tímhletím songem. Tady bys asi věděl, ne, o koho jde.
0: Ty vlastně, tak se netuším.
1: Tam jak jde ten kámoš? Na ten koncert.
0: Nebo Farna?
1: Ano, ano, její novinka Neříkej, co má se stát. Ale ty mi to teď řekni, co teda pustíme. Jestli to první nebo teďkon Evu.
0: Dáme Evu.
1: Dáme Evu? Dobrá, dobrá. Tak jo, chceš to někomu věnovat?
0: Jo, jen co musí dneska ráno vstávat.
1: Tak to je super, jo, souhlasím. Já bych to ještě poslal tím, co třeba dneska se chystají, anebo právě, že nemůžou na koncert Evy Farny. Tak jo, Tome, měj se krásně, ještě bys si dokázal tipnout, kdo tenhle song vybral? Jestli já nebo Wendy?
0: Wendy.
1: Ne, ne. Konečně jsem vyhrál. Tak se měj krásně, díky za telefonát a my posíláme Evu Farnu. Tak čeky, zase někdy.
0: Ahoj.
1: Čau. No dobrá, tak jo, tohle byl Tom. Tom vybral Evu Farnou, my si pojďme teď dát plné kráse. Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Aktuálně na Fajnu.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
6: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Obě média by nově měla fungovat díky penězům ze státního rozpočtu, což už teď kritizují zaměstnanci i část veřejnosti. Podle nich může být ohrožená nezávislost veřejnoprávních médií. Kanadou otřásá letecký skandál. Bývalý pilot měl podle policie od roku 2009 absolvovat stovky letů bez potřebné licence pro kapitána. Na problém se přišlo až při kontrole dokumentů aerolinky, ale teďkon tvrdí, že bezpečnost cestující opravdu nebyla ohrožena. Lanovka na Petřín se po rekonstrukci vrací do provozu. Ale ne všechno bude hotový hned. Zatímco nový vozy a modernizace trati jsou připravený, bezbariérový přístup nebude od začátku plně funkční. Praha ho plánuje dodělat až v dalších etapách.
10: Já, tak to budou zase randíčka, jo.
11: Fajn.
10: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Pozor si dejte v Praze, v ulici k Barandovu. Tady se srazil osobák s nákladňákem, je to naštěstí bez ranění, ale počítejte se zdržením. Nehodu dál hlásí taky Jindřichův Hradec v ulici Nádražní v obci Dračice. Tady je překážka na vozovce, dva osobáky se tady střetly. A pozor taky v Brně v ulici Kohoutova, tady je překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části. Neprůjezdná komunikace, dva osobáky v sobě, na místo jede policie, velký špatný, tak když tak tomuhle místu se velmi, velmi velkým obloukem vyhněte. Tohle je všechno k dopravě, my pojďme dát dnešní Morning Boost.
12: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.

Čeky zborci. Se 7. hodinou pokračuje Morning Bus na Fajnu. Krásné úterní ráno všem. Další hodina nabitá v playlistu Team Impala Žený, taky Felix Jen nebo Harry Styles. Kromě toho mrkneme na nějaký ten bizár dne. No a pokud jste se registrovali u nás na webu do soutěže o elektrickou koloběžku, je dost možný, že vám právě třeba vám budeme volat. Tak buďte ready, zvednou telefon. Hezký ráno, jdeme na to.

0: Řiďte opatrně. Takový poselství nám předal Miles, mi taky Neil Horan, jejich songu Drive Safe na fajnu. 19 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, je tady bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne.
0: Včera večer v Polsku se v pozdějších hodinách stalo něco, co by si nepřál žádný rodič. Z jednoho místního výběhu utekl dikobraz, což je nepříjemný. Polští občané to samozřejmě nebrali vůbec na lehkou váhu, zavolali policajty, což jako představa, že sedíme na služebně a cinkne nám mobil, že jdeme odchytávat dikobraza. Jako zajímavý rozptýlení od domlouvání bezdomovců, ať nepijou na mostě, ale pod mostem, strážníci vyhodnotili situaci, že je to jako nad jejich síly. Jo, přece jen dikobraz není bezdomovec, dikobraz k tomu, že vás stejně jako bezdomovec může kousnout, pouští ještě bodliny, tak si na pomoc zavolali specializovaného pána na odchyt dikobrazu. A tady to začíná mít pořádný grády. Když tenhle ten odchytávač dojel na místo, zjistil, že je to jeho dikobraz a že to byl jeho plot, kterým se dikobraz prokousal. Říkáme si, že to musí být jako velký, velký specialista, když nedokáže zřídit takový plot, který by dikobraz nepřekonal. Možná dobře, že tenhle ten pán pouze odchytávač dikobrazu, ještě aby ne, evidentně to trénuje a jde mu to. A že není třeba rodič, to by bylo blbý. Při jeho štěstí by jeho dítě taky překousalo plot a uteklo. Ale teď si aspoň tenhle ten pán po tomhle incidentu může na stěnu vyvěsit obraz s vlastní podobiznou a pojmenovat ho Dick Obraz.
1: Morning Boost. Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: happysport.cz.
13: Back to the hits.
18: Vracím se zpátky k nám.

0: Collins, to je Tate McRae, její Revolving Door. Půl osmý aktuální čas. S váma Honza, taky Morning Boost. A teď s náma je jistá soutěž o jistou Senkor elektrickou koloběžku.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Je to tak, celý tenhle ten týden soutěžíme o elektrický koloběžky Senkor v hodnotě 60 000 korun a dnešek nebude výjimkou. Dnes soutěžíme opět a soutěžit bude Eliška, která se registrovala u nás na webu, a proto jsme ji zavolali a proto má teď možnost získat tuhle tu elektrickou koloběžku. Eliško, krásné dobré ráno.
2: Krásná dobrá ráno přeju.
0: Eli, jaký máš zatím ráno?
2: No, výborný.
0: Výborný.
2: Vzala jsem ve fitku na kole.
0: Zmána, jasně. Ve fitku, jo, ve fitku.
2: Aha, no, ano,
0: tak,
2: ano.
0: Tak třeba příště z toho fitka už pojedeš na elektrický koloběžce, aby jsi mohla odpočinout, když budeš cvičit třeba nohy, leg day, jo?
2: To bylo super.
0: Hele, princip je takový, že 10 otázek, tvým úkolem nejlépe všechny zodpovědět. Každá správná odpověď je za 10% nabití koloběžky. Tvým úkolem je nabít koloběžku na 100%. Pokud ale neuhodneš, budem muset vzít někoho dalšího a to, co si už nahrála, tomu dotyčnému člověku pak zůstává ty procenta. Tak všechno jasný?
2: Jasný.
0: Dobře? Jasný. Tak jo, můžeme jít na to. První otázka zní. Jak se jmenuje největší videoplatforma na světě?
2: YouTube.
0: 10% nabito. Který britský zpěvák naspíval hit Shape of You? Je zrzavej.
2: Ježišmarja, Ed Sheeran, vím.
0: 20%. Který sport hraje Lionel Messi?
2: Doufám, že mě nikdo
0: nezabije,
2: doufám, že je to
0: fotbal. Dobrý. 30%, trošku jsem se lekl. Který český zpěvák je přezdívaný Božský Kája?
2: To bude Karel Gott.
0: 40%. Jak se jmenuje největší sociální síť zaměřená na pracovní kontakty?
2: LinkedIn.
0: 50%. Pozor, jsme v půlce. Jak se jmenuje populární videohra, ve který se staví z kostek?
2: Minecraft.
0: Správně. 60%. Jak se jmenuje nejprodávanější hudební interpret všech dob přezdívaný král popu?
2: Michael Jackson.
0: 70% a jdeme pomalu do finále. Který český hokejový tým vyhrál mistrovství světa 2024?
2: To jsou sporty.
0: Ale pozor, tady to je chyták, tak když budeš dobře poslouchat otázku, tak budeš vědět. Ještě jednou, který český hokejový tým...
2: Tak to budou Češi, promiň, když to slyším.
0: 80%, pozor, pozor, pozor. Devátá otázka. Za 90%. Který herec stvárnil Jacka Sparrowa v Pirátech z Karibiku? Měl teď soud nedávno s takovou tou herečkou.
2: Já vím, já ho úplně vidím před sebou, no.
0: Dělá dobrou reklamu na takovou voňavku, je to frajer.
2: Johnny Depp.
0: Ano.
2: Johnny Depp.
0: 90% a pozor, teď nebo nikdy. Poslední otázka, jsi připravená?
2: Jasně.
0: Teď to nesmíš zahodit, jasný? Dostala ses takhle daleko. Takhle daleko seš. Hele, jsi připravená?
2: No.
0: Můžu?
2: Jo.
0: Jak se jmenuje značka elektroniky, o jejíž elektroběžku soutěžíme?
2: Senkor.
0: Ano! Je to doma, je to tvoje!
2: Ježiš, super!
0: Vyhráváš elektrickou koloběžku od Senkoru, naprostej banger, kam pojedeš jako první?
2: Jo, asi vemu děti na koloběžku, já vím, že se to jako oficiálně úplně moc nesmí, ale to je přesně moje léto prostě.
0: Tak super, tak užívejte s dětma, pozdravuj je a s Helmou.
2: Děkuju.
0: Jo? S Helmou.
2: No jasně,
0: jedině
2: jasný.
0: Tak se mi krásně všechno pak ještě dovysvětlím. Měj se krásně.
2: Dobře, děkuju a zdravím všechny, ahoj.
0: Čau. No tak jo, dámy a pánové, pokud to nevyšlo dnes, tak nebojte, zítra soutěžíme opět, registrovat se můžete u nás na webu Fajn Rádia. A pokud půjdete k nám na Instagram, do naší komunity, tam najdete, když tak, kód, se kterým pak budete mít větší pravděpodobnost, že vám právě třeba zavoláme. Tak za zítra.

0: Lil Nas X, jeho That's What I Want na Fajnu, 3 minuty před 7:45. Dámy a pánové, playlist na Fajnu pokračuje a pokračuje za malou okamžik s tímhletím. Zara Larsson, její Midnight Sun. Song, který bych nevěřil, že už je rok starý. To běží nějak jako rychle, ne? No, my si ho tady za malej okamžik rychle dáme. Co je taky mega hit, který se teda vrátil zpátky do hry? Je tohle. Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and Beast. To jsou takový ty songy, které si takhle po ránu můžeme zaspívat. Ideálka, takhle v ráno v autě, v kanclu, kolegové budou nadšený. Já vám přeju hezký ráno a tohle z toho za malý okamžik. Morning Boost.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat na Fajnu, 3 minuty před 8 hodinou, dobré ráno všem, pokud jste se doteď nebáli, že by třeba roboti ovládli svět, stejně jako houba Cordyceps ve videu Relást o vás, tak teď už se bát můžem. Ano, vědci z Kolumbijské univerzity vyvinuli roboty, co se sami opravujou a jsou schopni vlastní evoluce. Dokážou se díky novému systému fyzicky rozvíjet, růst, vylepšovat svoje funkce tím, že absorbují předměty ze svého okolí. Jako takhle, představa, že nabůráme auto a ono druhý den zbrusuje jako nový vedle totálně vohoblovaný oktávky, fajn. Novej konkurent v Ústí již brzy. A až příště budeme třeba hledat ovladač od televize, je možný, že kromě toho, že bude zapadlej pod gaučem, může být už taky součástí tohohle strašidelného robota. Já doufám, že si třeba tihle vědci řeknou, ale a nebylo by ještě super nahrát do tady toho robota nějakou tu jako nejlepší umělou inteligenci, co jde, a budeme ho sledovat, jak si jako vede, a kdyby se to náhodou poblblo, tak my tu dneska nebyli, jo. Podej mi píchačku, píchnu Enrikovi, že tu dneska byl, ať je to na něj, když tak. Stejně říkal, že by měl průser u šéfa. Jak u šéfa? Průser u celého světa. I'll be back. Morning Boost. Fine.

0: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Get ready for the sound. Fresh.
12: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
13: I'm Post Malone.
14: This is Beyonce.
15: Hey, this is Halsey.
16: Poslouchej Fine Fresh Radio.
17: www.finefresh.cz.
18: Instagram Fine Radio.
19: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
20: Dej follow a buď stále v obraze.
19: S Fajnem.
21: Instagram.
20: S Fajnem.
19: Jsme online.
20: Jsme na DAB+.
19: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
22: Před Strakovou akademií včera protestovali stovky studentů kvůli změnám financování České televize a rozhlasu. Na vládu volali vládu Wake Up a někteří demonstranti dorazili dokonce pěšky až z Olomouce. Brit strávil posledních 35 let pátráním po legendární Loch Nessce. Důkaz o její existenci sice stále nemá, ale jeho život u jezera Loch Ness nebyl zbytečný. Během svého netradičního hledání totiž potkal ženu svého života. Nakonec se stala i jeho manželkou. Písně Big Mac od Evy Farný se stal internetový hit. Fanoušci na koncerty nosí tematický cedule i rekvizity v podobě hamburgerů. A na sociálních sítích se znovu šíří videa, které ukazují, že skladba už dávno nežije jenom na pódiu. Někteří fanoušci z ní dokonce udělali i menší kult.
23: Fajn.

krásné úterní ráno, no a náš ranní kult jede dál. Dámy a pánové, za malý okamžik v playlistu tady na fajnu Damiano Dávid, taky Thailand, Nile Rodgers. Pojedeme taky na Ibizu, nebo se podíváme na souboj o 500 000 korun. Dámy a pánové, hezký ráno, tohle za okamžik, jdeme na to.

Joe, jeho end of beginning na fajnou 14 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, teďkon to možná pro někoho bude velká, velká španělská vesnice, ale důležitý si tohle z toho sdělit. Včerejším dnem odstartoval jeden z největších turnajů v LOLku v Česku, takzvaný Streamers Clash. Gamingová událost, kde se 8 týmů složených z různých influencerů a streamerů střetnou v souboji o tom, kdo je lepší hráč League of Legends. Otázka, kterou potřebujeme všichni vědět, ne fakt, jako přece jenom se jedná o jednu jako z největších her na světě. Mezi účastníky najdeme třeba Herdina, Snappyho, nebo třeba taky Freeze. Finále tohle z toho megaturnaje proběhne 26. na Štvanici, kde se bude bojovat o 500 000 korun. 500 000 korun za League of Legends, za to, že hrajete videohru. Absolutní šílenost. Pokud byste i tohle z toho vy chtěli zažít, teda jako asi ne úplně vyhrát 500 000 korun, což bychom chtěli asi evidentně každý, ale pokud byste chtěli jako mrknout, prostě jak se bude bojovat, kdo se nakonec utká ve finále a kdo nakonec zvítězí a kdo nakonec vyhraje 500 000 korun, tak u nás na Instagramu budeme soutěžit o lístky právě na finále. Tak se když tak na to běžte mrknout, Instagram Fine Radio. No a tohle to je prostě Streamers Clash.

0: absolutně v pořádku. Co je taky v pořádku? Taylor Swift, bez který by to ráno nebylo ráno. Její Elizabeth Taylor. Pak se mrknem na to, jak se vypořádat s nepřijetím do zaměstnání. Třeba se to bude hodit. Morning Boost.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Je, to je krásná kuchyň.
12: A jak je praktická.
13: To bych chtěla domů.
14: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
15: www.junointeriér.cz.
16: Využijte váš prostor.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
19: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
20: Turn it up, turn it up.

Miley Cyrus, její Jade It. Půl devátý aktuální čas, tohle je Morning Bush na Fajnu a já tady mám něco, co jsme zažili snad všichni, co jsme se rozhodli, že začneme vydělávat peníze jiným lidem, abychom přežili další měsíc. Rozhodli jsme se pracovat, ale to nemusí být tak jako lehký, jak se to řekne. Minimálně každého z nás někdy někde jednou při žádosti o zaměstnání prostě odmítli, což umí být fakt jako frustrující, zvlášť když už na účtu jsou jenom pavučinky. Podobnou frustraci z odmítnutí do zaměstnání zažil i jeden cápek, co se prostě rozhodl použít takzvanou Uno Reverse Card. Místo toho, aby si pouze prostě přečetl e-mail, který mu poslalo HR daný firmy, že není vhodný kandidát, blablabla, takový ty keci stejný, co se vždycky tam jako píšou, rozhodl se, že celou situaci prostě otočí a odmítl odmítnutí. Já vám přečtu mail, co poslal zpátky té firmě, jo? Hele, zní to takhle. Vážený náborový týme, děkuji za váš zájem o zamítnutí mé žádosti. Přečetl jsem si váš zamítavý e-mail a byl jsem ohromen vaším rozhodovacím procesem a odhodláním pokračovat s jinými kandidáty. Nicméně letos jsem obdržel mnoho zamítavých e-mailů, proto jsem se po pečlivém zvážení rozhodl vaše zamítnutí v tuto chvíli nepřijmout. Ještě jednou oceňuji vaši odvahu mě odmítnout a přeji vám mnoho úspěchů při odmítání dalších kandidátů. Těším se, až se brzy připojím k vašemu týmu. S pozdravem, Kane. Tak ty vole, kdyby tohle to takhle fakt jako fungovalo v reálném životě, na všechny možné situace máme jako vyhráno, já nevím, třeba rozchod, jo? Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl nepřijmout skutečnost, že se mnou rozcházíš, těším se na naší společnou dovolenou, jo? Nebo, já nevím, třeba pokuta za parkování. Děkujeme za pokutu, bohužel jsme se rozhodli nepokračovat v procesu jejího uhrazení. Proč ne? Proč ne? Nebo třeba na benzínce. Tak to bude za 1800 korun. Děkuji za vaši cenovou nabídku. Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl ji odmítnout. Tady máte 5 kilo do pátku. Policajti, překročil jste rychlost. Děkuji za zpětnou vazbu. V tuto chvíli se ale rozhoduju vaše zjištění nepřijmout. Ty kokos. Tak to zkuste.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, jejich Die With A Smile. 2 minuty před 8:45, aktuální čas. Ladíte Morning Boost, kde za malý okamžik Malcolm Todd a jeho Ear Rings. A zní to takhle. Jo, taková ta ranní pohodička, pohodinda. Kdy už pomalu přijíždíme k práci a víme, že budeme muset do kanclu, super. Ne, fakt jako tenhle song v pohodě. Kromě toho taky třeba Rue Gale. Mladá česká začínající interpretka, zpěvačka s jejím songem Pretty on Paper. By the way, Rue Gale je součástí našeho hudebního pořadu Next Generation, kde dáváme právě prostor takhle začínajícím interpretům, ze kterého vznikl třeba taky Sofián, Pam Rabbit, no a Rue Gale tady bude příští středu v éteru pořadu Next Generation. Tak to když tak dejte, tyhle songy za malý okamžik a od 9 hodin, kromě Morning Boostu, tak už taky Music Boost. Jo, jo, ty jména.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
11: Music. Fine.

0: Pretty on Paper. 5 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, znamená to jedno jediný. Morning Boost je pro dnešek u konce. Bylo to tady klasicky nabombený. Řekli jsme si, jak třeba se vyrovnat s tím, když nás odmítnou povolání, jo? Když jim pošlete, že tam chcete pracovat, oni vám řeknou, nejste vhodný kandidát, tak jsme si řekli, jak se s tím vyrovnat, říct si tím nebo napsat jim, že odmítáte jejich odmítnutí. No, teď musíme bohužel přijmout, že teď Morning Boost u konce. Dámy a pánové, ale nebojte, protože od 9 hodin Music Boost a dneska už s Andreou Kautskou. Andrea Kautská o víkendu zažila velký pozdvižení. Možná vám o tom něco poví. Já se budu těšit zase zítra. Od 6 do 9 užijte si zbytek úterý a zítra. Na můj odchod Axwell Ingrosso, More Than You Know. Tak pohodový úterý.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí!

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: Přeju vám dobré ráno, než společně odstartujeme, mrkneme se taky na oblohu. Dneska celý den polojasno, čeká nás krásný den, teploty 18, maximálně

0: podle premiéra má chránit hlavně psychický zdraví mladších dětí. Návrh není stoprocentně schválený, ale už teď vyvolal obrovskou debatu. Na Madejře řešili hodně divoký zpoždění. 60-letý muž nestihl let Ryanairu, přelezl letištní plot a rozběhl se přímo po runway za odlítajícím letadlem. Ochránka ho ale zastavila dřív, než stihl nastoupit. Letadlo odletělo nakonec bez něj. Fotbaloví fanoušci z Japonska znovu ukázali, že respekt a pořádek k sobě prostě patří. Po zápase mistrovství světa zůstali na stadionu a všechno po sobě uklidili.
1: Fajn. Pozor, v Praze v ulici Na Slupy se bouralo dvě havarovaná vozidla. Hlášená nehoda je taky v Praze v ulici Pod Chodovem, tak i tady opatrně počítejte s menším zdržením. No a kde se taky zdržíte, tak jsou to Litoměřice, ulice Liškova, tady je nehoda nákladního vozidla. Tak pomalu a bezpečně.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Music Boost.

0: vás tady konečně po několika dnech mojí neúčasti znovu vítám. Ano, startuje Music Boost opět s Androu. Proč jsem tu nebyla? Měla jsem něco důležitého, v sobotu jsem se musela vdát. Představte si, prosím vás, že se nic nezměnilo. Jsem pořád stejná, jsem pořád stejně střelená, jenom mám jiný jméno. To je celý. To znamená, že si o tom možná povíme, pokud vás to bude zajímat, ale co nás určitě teď v tuhle chvíli zajímá, je naši Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd.
1: Music Boost, Gimme 5. Fajn.
0: Tohle je Sofien, jeho hvězdy. No tak hezký dopoledne.

0: Dnešní Gimme 5 5 songu na dnešní dopoledne nám uzavřela Meduza, James Carter, jejich Bad Memories. Dáváte si dnešní Music Boost? No a doufám, že jste měli krásný víkend. Že jste i zvládli včerejší start tohle pracovního týdne. Já jsem se o víkendu, prosím vás, vdala, jo? Proto jsem tady pár dnů nebyla, museli jste to zvládnout beze mě. Já jsem si opět potvrdila, že svatby jsou dost jako specifický místo. Dá se to jako těžko popsat, ale pokusím se o to. Jestli jste na nějaký svatbě byli, tak možná, asi možná budete vědět, o čem mluvím, že je to taková jako událost, kde vám přijde normální úplně všechno, co se tam děje. Že je úplně normální, že ten člověk, co prostě při tom obřadu nejvíc plakal, tak o pár hodin později se pere o poslední řízek. Ve dvě ráno tančí na písničku, kterou úplně normálně nesnáší a nakonec skončí s vaší kamarádkou, kterou taky normálně nesnáší. To znamená, ty svatby jsou takový zvláštní sdružení lidí a situací, který by se normálně na klasický party nebo někde prostě u grilovačky, nikde by se nestaly, ale na těch svatbě se dějou. Já mám pocit, že lidi, když jsou na svatbě, tak mají pocit, že můžou všechno, že co se ten den stane, tak se jakoby do toho života nepočítá. Tak to aspoň na mě působí a myslím si, že to možná není špatně. Myslím si, že možná aspoň máme prostředí, ve kterém se pořádně můžeme vyřádit. To znamená, že teď léto, před náma tolik svadeb, takže jestli vás nějaká čeká, ať už ta vaše nebo vaší kámošky, tak na to buďte trošku ready. Buďte na to připravený, že ty svatby jsou taky místo, kde to ve vás bude jako vzbuzovat takový to toho ďáblíka ve vás. No tak na to buďte ready, no a za chvilku songy samozřejmě. Dominic Fike, jeho White Case. Samozřejmě nebude chybit ani Tate McRae, Just Keep Watching. Tak tohle, pro ty naše přípravy na letošní svatby, anebo prostě jen tak, pro lepší úterý. Na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Alessia Cara na fajnu dohrává právě minutu po půl desátý. No, co se děje novýho ve světě, ale co se děje novýho u nás? Můžeme nově čučet na telku zadarmo. Nevím, jestli jste o tom už slyšeli, možná jo, možná ne, to je jedno. Teď to uslyšíte ode mě. Vláda schválila návrh na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Co to znamená? To znamená, že to asi nově možná nebudeme platit. Nově by obě tyhle veřejnoprávní média mohly být tedy financovaný přímo ze státního rozpočtu. Tím pádem nám by to prostě mohlo jakoby nějaký peníze ulevit. Jo? Trošku to sice vyvolává otázky ohledně toho dlouhodobé nezávislosti veřejnoprávních médií. Teď je toho samozřejmě plný internet, všude jsou komentáře, je to docela žhavý téma. To znamená, jestli vám chybí komentování na Facebooku nebo Instagramu, tohle je cesta. Jestli chcete strávit zmařený svůj čas, tak si můžete tam, nebo si aspoň pročtěte ty komentáře, je to docela zajímavý. Návrh, prosím vás, teprve zamíří do poslanecké sněmovny. To znamená, že jestli vidíte někde ty články toho, že už nebudeme platit za televizi, tak to prosím vás není ještě úplně jistý. Jo? Teď se o tom jakoby mluví. Teď to půjde do té poslanecké sněmovny a pak, pokud to projde legislativou, tak to bude od ledna příštího roku platit. Takže v takovéhle situaci jsme. Musíme prostě počkat, jo? Takže mrkněte na komenty, anebo ne, nebo prostě jenom počkejte, jestli to bude poslanskou sněmovnu schválený, nebo ne. No a pojďme si dál dávat fajn, protože ten můžete zadarmo.

0: Šabuzí, taky Malsmith, Blink Twice. Tohle je dnešní úterní Music Boost na Fajnu. No a mě zajímá, jestli jste byli v kině na Obsession. Už jsem vám to říkala několikrát a budu vám to říkat několikrát. Horror Obsession, který teď vládne všem kinům, je to opravdu velký bestseller, se stal taky novým rekordmanem mezi filmy natočenými s rozpočtem nižším než 1 milion dolarů. Prosím vás, pro představu, jo, ten snímek vznikl přibližně za 750 tisíc dolarů a v kinech celosvětově utržil víc než 242 milionů dolarů, což vlastně z něho dělá totální rekordmana v téhle oblasti. A já si myslím, že zaslouženě. Já jsem na tom byla. Miluju horory, miluju napětí, miluju se prostě bát. Nevím proč, asi to o mě prý něco vypovídá. No a jestli to taky milujete a jste stejně šílený jako já a spousta dalších lidí, jděte na to. Obsession. Je to opravdu... Je to dobrý horor. Jo? Tak máte další plány na další dny.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná tvoje šance.
1: Po

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Instagram, YouTube, TikTok,
4: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio. To nejzajímavější.

Na fajnou nám 9 minutek do 10. dohrál Sombr. Dáváte si dnešní Music Boost, no a já vám řeknu, co udělat pro to, abyste tady na světě byli ještě pár let navíc. Máme tu recept na dlouhověkost, dámy a pánové. Jedna žena z Británie, která právě oslavila 106. narozeniny, tvrdí, že za to, že se dožila tohoto věku, může čokoláda. Hořká čokoláda, kostička denně. Je pravda, že tohle mi vždycky říkala i babička, ať se dávám kostičku hořké čokolády denně a budu tady prostě dlouho. No, třeba na tom něco je. Já se lekla, že je to třeba cvičení, nějaká posilovna, zdravá, zelenina, ovoce a tak dále. To je takový náročnější, že? A ta čokoláda, to si myslím, že všichni asi můžeme zvládnout, ne? Takže není zač za tuto velkorysou radu. Jestli chcete být zdravými jedinci, kupte si čokoládu.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy.

0: 28. června v OC Letňany.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Fresh.
4: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
5: This is Beyonce.
6: Hey, this is Halsey.
7: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fine. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Třetí minutka 50. hodině nám právě padla a tohle je Míša.
9: Fine. Music Boost.

0: No dobře, tak Míša nám hlásí nějaký error. Nevadí, my pokračujeme i bez dnešních hot news. Všechno, co se děje, si vlastně i řekneme sami, takže to zmákneme. Druhá společná hodinka MHDčko nám hlásí takový novinky, které by nám mohly přinést taky různý benefity. Za chvilku vám o nich řeknu, taky zdrbneme Evu Farnou a dáme si třeba dnešní lubriku. To všechno nás čeká v následující hodině, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Music Boost.

0: Jakej? 10:45, tohle je dnešní dopoledne, který se dobrovolně, jo, dobrovolně, dáváte s Andreou a s naším Music Boostem. Zase jsem řekla s Music Boostem. Já vždycky říkám, že když řeknu omylem s Music Boostem, tak to zní jako, že trávíte čas nějakým dobrým týpkem. A vlastně jo, tak proč ne, typický Music Boost. Praha zavádí 70% slevu na MHDčko pro lidi v nepříznivý sociální situaci. Tohle je novinka, která je teď hlášená. Já si myslím, že je to super nápad, protože trošku si postěžu, ale prostě pražský MHDčko je docela drahý. Myslím si, že jakoby mít třeba na roční předplatný, mít třeba dokonce i víc dětí, nebo jo, jako udělat celou rodinu prostě těch lítaček, je to jako hodně peněz. To znamená, že jestli prostě jste v nějaký nepříznivý situaci, tak 70% sleva je fakt dost a je dost dobrá. Takže pokud vám třeba po zaplacení nájmu, energii a nákupu zbyde na účtu přesně 38 korun a žvíkačka, tak máte dobrou zprávu. Svezete se levněji tramvají. Ono to zní možná jako ježišmarja, ale ono je to fakt velká věc. To MHDčko není levný. To znamená 70% dolů. Možná poprvé v životě budu ráda za to, že jsem v nepříznivý situaci a budu jezdit zadáčo.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme fajn.

Dnešní Music Boost 10 minut do půl jedenáctý. Music Boost v procesu. Tohle byl Robin Schulz, taky Cyril Samartin. No a za chvilku vám posílám totální banger, který všichni moc dobře známe. Zní nějak takhle. Tu. Ještě vám dám chvilku nahádání. Yes, je to Michael Jackson za chvilku pro dnešní dopoledne. Myslím si, že to je ten song, který všichni chceme. Jakmile prostě cokoliv od Jacksona hraje, zní, tak všichni prostě si to pobroukáváme, zlepší nám to náladu a proto vám to posílám. Na fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Atención, señoras y señores!
9: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
8: La Tropical!
9: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
8: Yeso!
9: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
8: Awarashar!
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky.
14: CZ.
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
20: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
21: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
22: Zábava vlny tobogány.
23: Co vás čeká?
22: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
23: Plno tobogánů a skluzovek.
22: Tak všichni rychle do plavek.
23: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
22: Relax, drinky, animace.
23: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
22: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
21: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

Rex Orange Country, Love Me Not. Tohle je dnešní fajn 5 minutek po půl jedenáctý. Pojďme si říct, že totální masakr předvádí Eva Farná, která právě třikrát vyprodala Eden. Dneska některý z vás čeká ten třetí koncert. Mám všechno velký. Jsou toho totálně plný sociální sítě, je to velký nářez. Já jsem to viděla jenom na těch videích, jo? Nebyla jsem tam fyzicky. Nevím, co bych dělala vidět to naživo, protože už z toho videa je to jakoby velká show. Efekty, tanečnice, ty kostýmy, to, co tam Eva prostě předvádí, jak je i vtipná, jak to prostě je emotivní, jak je to velkolepý. A to si myslím, že je fakt jako fakt velká záležitost z hudební branže. Taky nás všechny Eva překvapila vydáním nového alba, jmenuje se ADHD Pop. Album představila právě v Edenu, kde zároveň oslavila 20 let na hudební scéně. A já jsem si úplně asi předevčírem přemýšlela nad tím, jaký byly vlastně ty její začátky, jo? Kdy jako mladěnka se začala zpívat. Všichni si totálně pamatujeme na tu éru, kdy vládla Českou republikou, nejen Českou republikou, ale vládla mezi náma tahle songa. A kam se to až dostalo, jako třikrát zvládnout Eden v takhle krátký jakoby době, kde na to vzala energii, prostě hlasivky jako boží. Já si myslím, že Eva opravdu předvedla úžasnou, velkolepou věc, akci, prostě party, show, všechno možné, co nás napadá. A moc jí to přejeme, za celý fajn. Takže jestli dneska razíte do Edenu, tak si to ještě moc užijte. No a my ostatní to sledujeme jenom na sockách. I tam je to dobrý.

0: Romantický song před dnešním úterním dopolední Sailor Song od Gigi Perez. A my jsme se ho dali právě teď na fajnu. No ale co si na fajnu rozhodně za chvilku dáme. Song se jmenuje Good Feeling, rozhodně si na něj všichni pamatujeme, je od Floridy. A je to totální bomba. To, co dopoledne prostě potřebuje.
1: Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín. Vystoupí

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkárna.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Rascal
13: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex na festivalu je jako stan. Nakonec se do něj vejde víc lidí, než byste čekali.
1: Tohle je Fajn.
3: Fajn. Gimme, gimme, gimme some.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Vždycky fresh.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradě, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Potisk dárky, bylabil, CZ.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: fajn.
1: Podíváme se v rychlosti na silnice D2, 13. kilometr, trasa Brno-Lanžot. Tady prosím vás opatrně probíhají práce na silnici, je tady levej jízdní pruh uzavřen. No a zdržíte se taky na trase Praha-Chomutov, D7, 10. kilometr. Tady očekávejte zdržení kvůli neprůjezdní zpevněný krajnici.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Music Boost.

Otevíráme další společnou hodinku Music Bus procesu na světě, prosím vás, na světě. Na světě je nový produkt, jsou to nový chytrý hodinky, který nám možná zase buď zjednoduší nebo zkomplikují život. Za chvilku to probereme a samozřejmě všechno s naším playlistem Fine Rádia. Harry Styles, Lady Gaga nebo právě teď Ed Sheeran. Music Boost. Song, který se jmenuje Asizam, znamená to něco jako mám tě rád. No tak pojďme na to.

0: Dáváte si dnešní dopoledne na fajnou, dohrává nám Harry Styles, jeho American Girls. Jestli vaše holka utrácí hodně, ale hodně peněz za nákupy, já mám tady řešení. Můžete ji úplně jednoduše nasadit náramek, jo. Na internetu vzbudil pozornost takovej náramek, který by měl lidem pomáhat omezovat impulsivní utrácení. Funguje to tak, že vy si vezmete ten náramek na sebe, propojíte ho s mobilní aplikací a tam si nastavíte vlastně ten měsíční finanční limit a jakmile budete chtít vlastně zaplatit a překročilo by to tu vaši stanovenou částku, tak vám ten náramek jakoby pošle takovej jemný elektrický impuls, trošku to prý bolí, jako upozornění, že jako hele, brzdí kámo, jo, a nebudete moct prostě zaplatit, což je podle mě jako mega dobrá věc, hlavně pro nás, pro ženy, co si budeme, my k tomu máme takovou větší tendenci a potřebu více utrácet. Tvůrci totiž tvrdí, že když spojíte jakoby tu finanční disciplínu s nějakou fyzickou reakcí, tak to právě může lidem pomáhat. Jakmile je tam opravdu ten jako trest, ten fyzický trest. Já vím, že dokonce existuje takový náramek i na chrápání, že ten náramek pozná, jestli začínáte chrápat a když jo, tak vám to prostě dá elektrický šok do těla. Což je takový trošku divný, ale zase aspoň nechrápete, že jo. Na co všechno by se nám mohl hodit takový náramek? 724-634-634. Představte si, že máte možnost vzít si náramek a použít to úplně na cokoliv. Na cokoliv, co by nám mohlo jako ve společnosti pomoct. Co by to bylo?
1: Posloucháš Fajn.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
15: To je boží kuchyň.
16: A jak je praktická.
17: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
15: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
16: Je skvělá. Vyťardo.
17: www.jninteriér.cz.
18: Využijte váš prostor.
19: My name is Somer.
20: What up, it's Kehlani.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Back to the hits.
23: Right, babe.
24: Fine.

Gracie Abrams na Fajnu, dnešní dopoledne Music Boost v procesu, no a my společně řešíme, na co všechno by se nám hodil chytrý náramek. Na internetu totiž vzbudil pozornost takový náramek, který má lidem pomáhat omezovat impulzivní utrácení. Jo? Vy ho máte na ruce, je to propojený s mobilní aplikací. No a když vlastně přeskočíte nějaký svůj daný rozpočet na ten daný měsíc, tak vám ten náramek prostě dá elektrický šok. Já jsem tady i zmiňovala, že už existuje náramek i na chrápání, který vlastně funguje na podobné bázi. No ale ptala jsem se vás, na co všechno náramek? Vy píšete, že třeba na vztahy, na randění, že by ten náramek třeba dokázal vypozorovat, jestli ten daný partner má u vás vůbec šanci a prostě by nás jako varoval, což je jako hodně cool představa. Představte si, že jako sedíte s někým na večeři, první rande, a ten náramek by vlastně třeba mohl pípnout a tím byste věděli, že to rande má být i posledním rande. Prostě ho máte ukončit a nedávat do toho energii. Taky napsala Jana, ahoj, mně by se hodil náramek na lháře. Když prostě kecáš, dostaneš ránu jako upozornění. To je taky dobrý, jen si myslím, že by ta realita vypadala tak, že by všichni začali dostávat elektrické šoky, prostě jo, telefonáty na ulici, prostě jakýkoliv talk, všichni prostě trošku občas kecáme, jo. Takže to by byla dobrá společnost. Prostě představte si tu situaci, jak jste někde na nějaký veřejný akci a tam všichni dělají au, au, au, au. Jo, proč ne? Třeba to jednou bude existovat. This is Taylor Swift. You're about to hear my...

Alex Veron, tohle je dnešní Music Boost na fajnu. Já si zase musím postěžovat. Zase jsem něco provedla, je to zase mega divný. Probíhá mistrovství světa ve fotbale, všichni o tom víme, jo? Je to prostě velká věc, všichni fandíme, doufám. Já jsem letos udělala takovou zajímavou věc, že jsem se přihlásila do takové statistiky, dejme tomu něco jako typa, prostě typaření, sázení, jo? Kdy prostě jste v nějaké skupině přibližně 450 lidí a tak každý sám za sebe typuje všechny zápasy. Jak to dopadne, kdo dá nejvíc gólů a tak dále, jo. Jenom abyste věděli, já vůbec nemám o fotbale ani tucha, jo. Nevím, jaký jsou pravidla, vím jenom, že jsou tam hezký kluci a že je tam vždycky míč. A tak jsem si říkala, ne, prostě se tam přihlásím, dostala jsem tu nabídku a prostě jsem otypovala úplně všechny zápasy. Zatím, podle těch výsledků, jsem nejhorší. Z těch 450 lidí jsem opravdu 450 a... Ty výsledky moje jsou velmi jako zajímavý, jo? Že většinou to třeba dopadne 1-1 a můj tip byl 7-1, jo? Tak jsem jenom chtěla se takhle postěžovat, že jsem zase do něčeho šla, za něco utratila peníze a zase za něco, co jsem utratila peníze, za něco, co čemu vůbec nerozumím, no ale myslela jsem si, že je to fakt dobrý nápad. Tak jestli jste taky sázeli, tak doufám, že jste trošku lepší jak já. Yo, we're the hit music station. Hey. Fine.

0: přesně proto bys jí měl poslouchat.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
8: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
9: Mrkneme se na oblohu. Dneska by měl být celý den polojasno, což se teda sice píše, ale teď koukáme za okny a prší a polojasno tam není. Takže realita je asi taková, že něco píše server, ale realita je taková, že je oblačno zataženo a prší. Teploty 18, maximálně 23 stupňů Celsia.
10: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: Hot news.
9: Padla druhá minuta po 12. hodině. Tohle je Míša.
17: Před Strakovou akademií včera protestovali stovky studentů kvůli změnám financování České televize a rozhlasu. Na vládu volali vládu wake up a někteří demonstranti dorazili dokonce pěšky až z Olomouce. Brit strávil posledních 35 let pátráním po legendární Loch Nessce. Důkaz o její existenci sice stále nemá, ale jeho život u jezera Loch Ness nebyl zbytečný. Během svého netradičního hledání totiž potkal ženu svého života. Nakonec se stala i jeho manželkou. Písně Big Mac od Evy Farný se stal internetový hit.

0: ukryté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
1: Přesouváme se z dnešního dopoledne na start odpoledne, to je podle mě ta lepší část dne. Máme něco už odpracováno a hlavně nás čeká oběd, takže dobrou chuť, no a jdeme na ty songy.
0: Music Boost.

Drop Dead, tohle je Olivia Rodrigo. A taky dnešní odpolední Music Boost. To, co je venku už skoro dva dny a stojí za zmínku, je prosím vás novej song od Bena a taky Koujova. Jmenuje se SPF. Je to prostě typický letní track, nebo myslím si, že to, troufám si říct, že to bude track letošního léta. Myslím si, že je to takovej příjemně chytlavej song o přitažlivosti flirtu, taky prostě situací, kdy se člověk vědomně vystavuje něčemu intenzivního, i když ví, že se může spálit. Proto právě SPF. A taky je to song, který nám připomíná, že SPFko je v létě mega důležitý. 50+. Ať se nespálíme, že jo? No a tak si to teď tady dáme. Nějakou premiéru, co? Ben Kristo, Koujo, jejich SPF.

People, tohle je David Guetta, taky Sia. Skvělý song, který nám dohrál 5 minutek do 12:30 odpoledne na Fajnu. No a co bude hrát za chvilku? Je, dámy a pánové, Youngblood, který už 27. června, což je za chvilku, přivítá Hradec Králové. Bloodfest nás čeká už za necelých 14 dní. Mega záležitost. Jestli máte vy lístky a budete tam, tak já vám to mega závidím, moc si to užijte, protože Bloodfest je prostě je legendární festival, kde je prostě tenhle šílenec. A my se ho dáme aspoň v éteru Fajn Rádia. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: XXL Výprodej v online shop CZ.
10: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Potisk dárky, byla vil, CZ.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě

0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Sex na festivalu je jako stan. Nečekáte to, ale nakonec se do něj vejde víc lidí, než jste očekávali.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
1: Malý problém, není nabitá.
0: Velká výhoda, může být

0: jízdou a jednoduchým ovládáním. Senkor.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Trenýrkárna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenýrkárna.cz.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Okay, ready? Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
15: Duh.
14: Hledej Fajn Radio.

0: nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.

0: Dnešní Music Boost se uzavírá s Nicki Minaj, taky s Justinem Bieberem, jejich Beauty and Beat. Byl to poslední společný song. A teď je na čase předat žezlo dál. Teda my nemáme žezlo, máme mikrofony, ale i to se počítá. Kristýnka, další 4 společné hodinky s váma, tak si to odpoledne tady pořádně užijte. No a já vám přeju hezký zbytek dne. Sice má ještě trošku možná sprchnout, nevadí, existují deštníky nebo existují budovy se střechou, to nějak zmákneme, jo? Já vám přeju hezký den a slyšíme se zase zítra. A zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Track drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
11: Pokud jste se dneska dopoledne nechali zmást sluníčkem a úplně jste se vyletnili, tak mám trošku blbou zprávu, protože na sluníčko už to dneska moc nevypadá. Aktuálně máme oblačno, po celý den by mělo zůstat oblačno až zataženo. Teploty kolem 22 stupňů, to není úplně špatný, ale bacha, sem tam večer můžou přijít i nějaký přehráňky kolem 9. hodiny, tak ideálně už být někde zalezlý.
0: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's
12: up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey.
13: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Jsme online.
13: Online.
0: Jsme
13: na DAB+.
0: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Tři minutky po jedný odpoledne, pojďme se něco dozvědět s Hankou.
14: Podle kritiků může nové rozhodnutí vlády ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií. Kabinet totiž schválil zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Financování obou institucí by nově mělo přecházet přímo na státní rozpočet, proti čemuž se ozývá část veřejnosti i zaměstnanci médií. Na problém se přišlo až během kontroly dokumentů. Bývalý pilot Air Canada měl podle policie už od roku 2009 létat stovky spojů bez potřebné licence pro kapitána velkých dopravních letadel. Aerolinky zároveň tvrdí, že cestující během letů nebyli v žádném ohrožení. Přesto případ v Kanadě vyvolal velký rozruch. Po rekonstrukci se lanovka na Petřín znovu otevře veřejnosti. Komplex

0: dvě vozidla. Další problém, D2 na trase Lanžhot Brno, tam jsou práce na silnici, tak jenom opatrně, ať se tomu vyhnete. A zdržení očekávejte taky na pražském okruhu, na trase Ruzině Modletice Klasika. Tentokrát tam máme porouchaný vozidlo. Dávejte bacha, jezděte opatrně.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Krásný úterní odpoledne. Začínáme společný 4 hoďky s tímhle warm-upem a se mnou s Kristý. Moc jsem se na vás těšila, doufám, že vy na mě taky. Dáme si spolu dobrý songy, probereme vztahy, protože to je co? Naše oblíbené téma. No ale pojďme rovnou na ten song. Tohle je milionová věc, výborný, miluju to. Kellyn Sofjan, Match Match, Pistácie. Pojďme na to hned teď.

Ideální dávka emocí při tomhle zataženém úterním odpoledni. DJO, jeho End of Beginning. Já mám pocit, že každý z nás má tu jednu kámošku, která vždycky má novej objev a pak říká, když on je tak úžasný, ale přitom začne vyjmenovávat třeba 10 věcí, kvůli kterým byste okamžitě zapli výstražný majáky. Protože psychologové teď ale upozorňují, že právě empatický a hodný ženský častěji končí ve vztahu s narcisty. A vlastně to dává smysl, protože narcista vám na prvním rande neřekne, dobrý den, a já vás budu za půl roku citově vysávat. Ne. Na začátku bejvaj pozorný, bejvaj hodný, okouzlující a působí jako lidi, který vám rozumějí víc, než vy sami sobě. Někdy je to prostě těžký na první dobrou poznat povahu. A někdy nás prostě zaslepí to, že je ten člověk vzhledově 10 z 10, protože hezkým lidem máme z nějakého důvodu tendenci přisuzovat ty lepší vlastnosti. A to mě tak přivádí k otázce. Jaký red flag jste na začátku přehlídli jenom proto, že ten člověk se vám líbil? Pojďte mi to napsat. 724-634-634. Pojďte se přiznat. Já vím, ta krása nás někdy zaslepí. Tak šup, napište mi a mezi tím další song. Eva Farná, Perpetuum mobile.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Michael Schulte, Rehab, jejich Waterfall, dávka dobrý energie do úterního odpoledne. A já jsem se vás ptala, jaký největší red flag jste kdy ignorovali, nebo jaký red flag jste kdy ignorovali, jenom proto, že se vám ten člověk líbil. Jíťa psala, přehlídla jsem tiky v obliči, napřed mi to přišlo roztomile nevinný, ale později jsem z těchto zlozvyků začala šílet. Jo, tak prostě něco se dá přehlížet jenom určitou dobu a pak vám to začne vadit. Já mám pocit, že když vám ty věci začnou vadit, tak to znamená, že už toho člověka prostě nemáte tolik rádi. Protože dokud jsme zamilovaný, tak toho přehlídneme fakt spoustu. Já vám každopádně děkuju za zprávy a za chvilku další songy. Třeba Kato, John, jejich Turn the Lights Off. Tak let's go, za chvilku.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: Happysport.cz.

Lost Frequencies a Callum Scott, jejich Where Are You Now, nám dohrává na fajnou úterní odpoledne, půl druhý. No a já jsem si pustila nový album Evy Farný. Čekala jsem, že mi to zvedne tep, ale ne, že to ve mně probudí traumata. Eva Farná totiž vydala nový album, který se jmenuje ADHD Pop. Já jsem si říkala, jo, to je super název, to určitě bude ideální song do fitka. Říkala jsem si, jo, tam budou prostě nabitý songy, který mě donutí vydat za sebe to nejlepší tempo, energie, jedna velká dávka dopaminu. Tak jsem si ho pustila a jo, částečně jsem se nemýlila. Song ADHD pop pop pop fungoval skvěle. Byla jsem fakt jak perpetuum mobile, nezastavitelná. No jenom, že potom jsem musela i nezastavitelně brečet. A s tím jsem nepočítala. Chtěla bych nebát se, neznáme se pár. Velký doják, hlasová zpráva, další song z toho nejnovějšího alba od Evy. No a potomhle jsem sice z fitka odcházela fyzicky silnější, ale psychicky úplně rozebraná. Takže jestli jste dneska, ať už máte náladu na cokoliv, v tom albu je to všechno, doporučuji pustit si. A pokud už jste slyšeli, tak na vás samozřejmě mám otázku. Jaký song z nejnovějšího alba od Evy se vám líbí nejvíc? Napište mi na 724-634-634 a my si dáme Gufrau a Marie April a jejich Nezvládám. Pojďme na to.

0: si připomenout tenhle song, který po celý den už nedostanete z hlavy. Rosie, Bruno Mars, jejich Apathé. Ale řešíme i další hudbu, protože probíráme nejnovější album Evy Farny s názvem ADHD Pop. A já jsem se vás ptala, jestli už máte oblíbený song. Píše Míra. Za mě je naprostej banger Štípání dříví NCity. Vy si to domyslíte, ten správný název. Nicméně píše Míra, že od neděle má desku Doma už z Edenu a hraje non-stop. Já naprosto souhlasím, taky pořád přehrávám a tenhle song je absolutně ideální, pokud se nacházíte v nějakém situationshipu, v nějakém vztahu, který nemá nálepku, kdy to není jistý, jenom se tak jako vídáte, tak to je ten správný song. Věřte mi, puste si to album. No a my si za chvilku samozřejmě dáme taky další songy, třeba Sombr, jeho Homebreaker. Tak pojďme na to.
1: We are fine. Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fine.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

něco pro milovníky elektronické hudby. Chemical Brothers, jejich song Go, právě teď na Fajnu. 14.53 a všichni máme někoho v okolí, kdo tvrdí, že rozhodně nekouká na televizi. A pak vám z hlavy odrecituje všechny vítěze Stardance za posledních 5 let, sestavu nároďáků a ví, kdo se vyhádal v prezidentské debatě. Mluvím o tom proto, že vláda teď schválila návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Česká televize a Český rozhlas by nově tak měly peníze dostávat přímo ze státního rozpočtu. A já se přiznám, že mě na tom debatě fascinuje jedna věc. Strašně moc lidí tvrdí, že veřejnoprávní média vůbec nepoužívají. Jenže přesně, pak přijde olympiáda, pak přijde hokej, pak přijde teď mistrovství světa ve fotbale. A najednou zjišťujem, že je používáme všichni. Je to tak jako s pojištěním, taky ho vlastně neřešíte, ale ve chvíli, kdy ho potřebujete, tak jste rádi, že existuje a že jste ho zaplatili. No, ale prostě tak uvidíme, no, ty lidi, kteří říkají, že na televizi nekoukají, povíme si, až budete nadávat, že na mistrovství světa v hokeji budete moct koukat jenom za 500 měsíčně. Tak uvidíme, jak tohle všechno dopadne, my si radši dáme další song. Pink Panthers, Zara Larsson, její Stateside, trošku letního vibe do tohohle polovičatýho počasí.

0: Zara Larsson zpívá, že jste nikdy nepotkali švédskou holku, ale vy jste ji teď slyšeli. Zara Larsson v kombinaci Pink Panthers, jejich song Stateside. Takhle na fajnu, blíží se nám druhá hodina a to znamená, že jedeme dál. Nebojte, dáme si jenom počasí, zahrajeme si na rosničky, pak zprávy a pak další songy. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
11: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
0: Počasí bych dneska popsala slovem mid. To znamená něco mezi, není to ani blbý, není to ani dobrý. 21 stupňů, takový jako trošku zamračeno, trošku polojasno. Možná se nám trošku vyjasní, ale k večeru máme očekávat i nějaký přehánky. Takže bacha na to, radši si vemte ten deštník do kapsy. Vím, že to není úplně stylový, ale bude se vám hodit.
1: Fajn.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
0: Jedna minutka po druhý odpoledne a čas se zase podívat, co se děje u nás i ve světě s Hankou.
13: Kvůli plánovaným změnám ve financování České televize a rozhlasu se před Strakovou akademií sešly stovky studentů. Na vládu během protestu skandovali hesla jako Vládo, wake up. A někteří demonstranti dorazili dokonce pěšky až z Olomouce. U jezera Loch Ness strávil jeden Brit posledních 35 let hledáním legendární Loch Nessky. Přestože dodnes nemá jediný důkaz o její existenci, své pátrání nepovažuje za zbytečné. Právě během života u jezera totiž poznal ženu, která se později stala jeho manželkou. Písničky Big Mac od Evy Farné se stal virální fenomén internetu. Fanoušci na koncerty nosí cedule i rekvizity inspirované hamburgery a videa se skladbou znovu zaplavují sociální sítě. Někteří posluchači z ní dokonce postupně vytvořili menší kult.
0: Tři, dva, jedna, my pokud pokračujeme v našem fajn warm-upu. Tady se mnou s Kristý čeká nás druhá společná hoďka. Venku se nám trošku projasnilo, takže to vypadá líp. Normálně jsem to začarovala. No a my si povíme, pokud vás to počasí štve, tak si povíme něco o dovolených. Protože chuť vypadnout určitě máme všichni, blíží se prázdniny. Pro ty šťastný z nás prázdniny, pro ostatní aspoň ta dovča. Ale o tom si povíme a mezi tím songy. Let's go! Čeká nás třeba Purple Disco Machine, Moschino, The Knox, jejich Fireworks. Jdem na to!

Cena začíná stejně. Koupíte si levnou letenku a pak zjistíte, že nejdražší část celé cesty bude vaše neschopnost zabalit se do příručního zavazadla. Ve Švýcarsku teď celníci zastavili ženskou, která převážela 55 kufrů a tašek. 55. Nejlepší je, že oni podezřívali, že tam třeba převáží něco nelegálního. Ale ne, ona prostě vezla oblečení. A já to tak moc chápu, já kdybych mohla, tak si taky nejradši vezmu 55 kufrů. Možná je to trošku moc, ale mě prostě fascinuje, jak když začneme balit na dovolenou, tak najednou se z nás stanou úplně paranoidní lidi a máme pocit, že si potřebujeme zabalit úplně na každou příležitost. Najednou řešíme, co když bude zima, co když bude vedro, co když budu mít pětkrát za den nehodu, co když budu chtít sportovat, nebo co když mě třeba někdo pozve na Oscary nebo na nějakou jinou obrovskou příležitost. A tak si vezmete prostě oblečení na všechny možné scénáře a nakonec stejně střídáte jedno tričko a dvoje kraťasy. A nejhorší je ten moment, kdy jste na letišti a postavíte tam ten kufr a doufáte, že se vejdete do té váhy. To jsou nervy. A pak nakonec si to stejně radši všechno oblíknete a přendáváte věci z kufru do kufru. Tak já se ptám, co je jedna věc, kterou si vždycky zabalíte na dovolenou a pak zjistíte, že ji stejně 100% nevyužijete. Za mě většinou věci na sport. Bohužel, all inclusive hotely. To fitko tam je, ale no. Napište mi, co takhle vozíte na dovolenou a nikdy nevyužijete. 724-634-634 a já vám posílám song, který vás aspoň v myšlenkách přenese na dovolenou. Vyzdí MC, Bees Honey, Show Me Love.

0: Hozier a jeho Nobody Soldier nám dohrál na fajnou úterní odpoledne 14.21 a společně probíráme balení na dovolenou, protože víme, že to je drama, vždycky toho zabalíme hrozně moc a přesně to i píšete. Káťa píše: Kristýnko, mám to úplně stejně. Když balím na dovolenou celou rodinu, 3 děti, mám strašně moc zbytečný oblečení navíc. Kroksy, sandále, tenisky, pro dceru šatičky, co když půjdem někam, kde je využije. Takže za mě zbytečně moc oblečení a hlavně bot. A pak mě tady pobavila extrémně zpráva od Evy: na dovolený nevyužiju manžela a stejně ho pořád beru s sebou. To je za mě výborná zpráva. Někdy je lepší udělat si čistě holčičí dovolenou. To si pojďme říct, ne, že bych někoho nabádala, jo, ale je to ověřený. Tady kolegyně na mě mává, že souhlasí. Tak já vám moc děkuju za zprávy a za chvilku si dáme další songy. A běžte vybírat nějakou dovču, je potřeba vypadnout z tohohle počasí. Tak za chvilku další songy.
1: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudetka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready. Tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudetka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
15: JN Interiér.
16: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
17: I táta přece vaří.
15: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
16: www.jnointeriér.cz.
18: Music.
19: Fine.

Nile Hora na jejich song, ze kterého přímo čiší ta srdečnost. Tak doufám, že vám to zlepšilo pondělní, ale úterní už dokonce, úterní odpoledne. Drive Safe, tak se jmenovala ta písnička. Myslím si, že největší hazard v životě jinak není kasino. Je to věta, vždyť ten hotel na fotkách vypadá hezky. Jedna Britka si teď totiž koupila all-inclusive dovolenou v Tunisku. Představovala si lehátko, bazén, drink v ruce, žádný starosti. A pak přijela na místo a zjistila, že ten resort vypadá docela jinak, než čekala. Byl to totiž napůl domov pro seniory. Možná jí to koupil tu dovču třeba někdo z rodiny, kdo si ji už chtěl brzo zbavit. Nicméně, já jsem si u toho uvědomila, jak moc je nákup dovolený vlastně jedna velká hra s očekáváním. Vy si na internetu zarezervujete luxusní pokoj s výhledem a ve skutečnosti dostanete výhled na klimatizační jednotku, která zní jako startující Boeing. Na fotkách vidíte romantický bazén, ve skutečnosti tam bojuje 40 cizinců od 6 ráno o lehátko. A úplně nejlepší jsou recenze, protože jeden člověk napíše nejlepší hotel mýho života a druhej to byl nejhorší zážitek od rozpadu mýho manželství. No a pak se v tom máte vyznat. Já mám pocit, že každý máme nějakou tu dovolenou, kde se stala historka, nebo kde to vypadalo jinak, než jsme plánovali. Třeba zmeškanej let, pokoj bez okna, kufr v jiném státě. Prostě situace, kdy si řeknete, to se snad fakt může stát jenom mně. A přesně o tom s váma chci mluvit. Takže mi napište vaše největší dovolenkový překvapení. Ideálně ty negativní, ale jestli byly pozitivní, tím líp. Napište mi, co vás kdy na dovolený překvapilo. 724-634-634. Něco, co rozhodně nebylo v katalogu cestovky. A k tomu vám pošlu Harryho Stylese a jeho American Girls.

0: Loy a její Red Eyes dohrálo na fajnou 14.42 a společně probíráme, jaký největší překvapení jste kdy zažili na dovolený. A musím říct, že vaše zprávy jsou výborný, protože tady třeba přišla zpráva. Můj ex si z naší společný dovolený odvezl novou přítelkyni. A sranda, že i tu pak vyměnil za její sestru. No tak pojďme si říct, tady problém nebyl a nebyla dovolená, nebyli jste to vy dámy, byl to očividně pan přítel. Michal píše, já jsem jednou na svých cestách potřeboval přespat v italském Bergámu a objednal jsem si penzion kousek od centra. No penzion to vysloveně nebyl, byl to sdílený byt pro asi 4 lidi, kde měl každý svůj pokojík a jinak vše společné. To není zas tak hrozný překvápko, to je za mě docela v normě. Janča píše, dobrý téma, odlítáme s Janičkou do Bulharska, takže nás překvapení teprve čeká a dáme vědět, no tak to jsem zvědavá. A pak tady ještě přišla zpráva, že někdo musel na dovolený nahánět velkýho švába. To je bohužel docela běžný překvapení, tak si dejte bacha, ať si vyberete letos na dovču nějakou lokalitu bez švábu. No a za chvilku další songy, třeba Rudimental, Jazzline, Macklemore, These Days, taky takový letní dovolenkovej song. Tak už za chvilku. We got that
1: hit. Fine. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. Fajn.
1: Mám pro vás sportovní kvíz. Představte si, že skřížíte hokej, házenou, basket. Přidáte mantinely, pořádnou rychlost a hráče vybavíte síčkou. Co vám vyjde? No něco, co rozhodně chcete vidět. Bavíme se totiž o box lacrosu. Je to halová verze lacrosu, hraje se v aréně podobný hokejový a to tempo je tak rychlý. I když to nesledujete, tak ale rychle pochopíte, o co jde. No a proč o tom mluvíme? Protože právě Praha, naše krásné hlavní město, se od 25. června do 4. července stane centrem evropského box lacrosu. Dorazí ty nejlepší mužský i ženský reprezentace z celé Evropy a vůbec poprvé bude právě ženský turnaj součástí mistrovství Evropy. A pozor, Češi, to znamená my, patříme v Evropě mezi špičku, takže je dost možný, že budeme mít komu fandit. Takže stojí za to u toho bejt. A co je důležitý, od příštího týdne budeme na našem Instagramu soutěžit o vstupenky na tohle mistrovství světa Evropy v box lacrosu. Takže nás určitě sledujte, poslouchejte, ať vám nic neuteče.
0: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz.

Jazzy a jejich song Satisfy jsme si dali takhle na fajnu při úterním odpoledni, blíží se třetí hodina, ale neblíží se konec, právě naopak, my jedeme dál, jenom si dáme počasí, zprávy, dopravu a pak další songy, třeba Taylor Swift nebo Miley Cyrus, tyhle ikonické zpěvačky, tak se máte na co těšit, zůstaňte se mnou na fajnu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn?
5: Get ready for the sound. Fresh.
8: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
9: I'm Post Malone.
10: This is Beyonce.
11: Hey, this is Halsey.
12: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
13: Pojďme si zase zahrát na rosničky. Očekávali jste, že vám řeknu, že se projasnilo, je krásně. Ne, nic se nezměnilo. Teplota pořád podobná, kolem 20 stupňů. Naopak mi tady přibylo výhruška na déšť už dřív, okolo pátý, že už by mohlo pršet. Což je za chviličku, tak se na to připravte. Hrozí prostě déšť po celý večer, nějaký přehánky, sice lehký, ale je to tam. Takže jak jsem říkala, deštník, nějaký dobrý oblečení, ať to dneska zvládnete, bez toho, aniž byste přišli domů promočený.
14: Fajn. Mami, proč máme všechno od Konceptu?
15: To jen se zeptej tatínka.
16: Detaily v Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Jsme online.
19: Jsme na DAB+.
18: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Tři minutky po třetí odpoledne a my se zase půjdeme něco dozvědět s Hankou.
20: Od příštího roku chce Velká Británie zavést zákaz používání sociálních sítí pro děti do 16 let. Týkat by se měl hlavně aplikací jako TikTok, Instagram a nebo Snapchat. Premiér tvrdí, že cílem je chránit psychické zdraví mladistvých. Návrh ale zatím není definitivně schválený a už teď kolem něj probíhá velká debata. Na stadionu v Dallasu po zápase mistrovství světa s Nizozemskem zaujali japonští fanoušci svým přístupem. Po utkání totiž zůstali na tribunách a uklidili po sobě celý sektor. Znovu tak ukázali, že respekt a pořádek jsou pro ně samozřejmostí. Na Madejře řešili opravdu netradiční situaci na letišti. 60-letý muž nestihl let společnosti Ryanair, přelezl plot a rozeběhl se po runwayi za odlétajícím letadlem. Ochranka ho ale zastavila ještě před nástupem a letadlo odletělo bez něj.
18: Fajn.
13: Pojďme omrknout silnice, kde to stojí, kde to jede. D35, 273. kilometr na trase Lipník nad Bečvou, Mohelnice. Máme tam porouchaný vozidlo a hrozí zdržení, protože to vozidlo tak trošku překáží na vozovce. Takže opatrně, další máme taky D1, kdo by to byl čekal, že jo? 342. kilometr, trasa Praha, Polsko, další porouchaný vozidlo a máte očekávat zdržení do 1 hodiny. To není tak hrozný, ale zdržení to je, tak opatrně. A kde to ještě vázne? Kde to ještě vázne? Kutnohorská v Praze. Nehoda, je tam havarovaný vozidlo a zase překáží na vozovce. Prosím vás, odtáhněte si ty.

Jak k nějaký kávě nebo čaji při tomhle zataženém odpolední Taylor Swift i Elizabeth Taylor. No a dospělost, to je hlavně o tom, že navenek se snažíte dělat, že jste v pohodě, zatímco uvnitř vás zrovna probíhá nějaká přírodní katastrofa. Já jsem viděla příběh, že jeden mladý Američan teď požádal svoji přítelkyni o ruku. Všechno šlo perfektně, poklekl, položil otázku, navlíkl prstýnek, dostal vytoužený ano, jenomže pak dostalo prostor vyjádřit svůj názor i jeho tělo a musel odběhnout do křoví a vyzvracet se, protože ho dohnala nervozita. A upřímně, to je asi nejrealističtější zásnubní příběh, jaký kdy uslyšíte. Protože na sockách furt vidíme romantické fotky, západy slunce, dokonalý momenty, ale málo kdo ukáže, že zatím může stát i takováhle nervozita, protože přece jenom požádat někoho o ruku, musím si představit, že pro ty chlapy to asi musí být trošku o nervy, přece jenom, co když by řekla ne, to musí být hrozný. Naštěstí teda tady přítelkyně řekla ano i po tom, co se její nastávající šel vyzvracet, což znamená, že jejich vztah přežil zkoušku, kterou většina romantických filmů absolutně vynechává a podle mě to stvrdilo, že spolu vydrží až do konce života, ale mě zajímá, při čem býváte nervózní vy, protože to se podle mě může stát komukoliv z nás, že se nám z nervozity udělá špatně, tak kdy působíte takhle nervózně, že by se vám z toho udělalo úplně zle? Napište na 724-634-634, co ve vás vyvolává nervozitu a nás čeká další song, který vás rozhodně nervózní neudělá. Zara Larsson, Midnight Sun.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Enjoy, Justin Bieber, jejich Stay. To je song, který se podle mě nikdy neohraje, tak doufám, že jste si ho užili stejně jako já. Máme 15.21 a tady na Fajnu probíráme, z čeho jste nervózní. Míša píše, že fyzickou nervozitu, kdy je jí fakt špatně, v ní vyvolávají zkoušky ve škole. A myslím, že s tím se dokážeme všichni ztotožnit. Pojďme si říct, komu někdy nebylo špatně před zkouškou. A třeba ještě, když se před tou zkouškou učíte celou noc, nespíte. No, kolikrát už mě ve škole viděli jako chodící mrtvolu? Ještě, že mě nikdo nevyfotil. Michal zase píše, já jsem nervózní vždycky, když parkuju a někdo na mě mluví a chce, abych mu odpovídal. To je podle mě taky hodně relatable. Prosím vás, když někdo parkuje, tak na toho člověka nemluvte, pokud to není úplně profík. Minimálně na mě taky nemluvte, nebo to nabořím a budou akorát problémy. Já vám děkuju za zprávy, za vaše sdílení. Doufám, že dneska z ničeho nervózní nebudete. A pokud jo, tak si ulevíme u songu. Za chvilku třeba Alex Warren, jeho Fever Dream. Tak zůstaňte na Fajnu.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a jejich Waterfalls. Doufám, že vás tenhle banger pořádně roztancoval. Úterý odpoledne, půl čtvrtý, to už na nás dopadá trošku únava. Představte si, že přijdete k doktorovi, čekáte antibiotika, prášky nebo doporučení na nějaké vyšetření a on vám místo toho řekne, zkuste si zajít do lesa, dejte si saunu a buďte s kamarádama. Asi byste si řekli, to je divný, jenomže přesně tímhle směrem teď přemýšlejí doktoři ve Švédsku. Tamní odborníci se snaží víc zaměřit na prevenci a připomínají, že na naše zdraví nemají vliv jenom léky, ale právě odpočinek, pohyb, příroda a tak dále. No a mě na tom fascinuje to, jak my strašně tady tu péči o sebe bereme jako nějakou odměnu. Že nejdřív musíme poslat e-maily, nejdřív musíme přežít týden, až pak si v neděli vydechneme. Jenže to pak někdy vůbec nepřijde. A tak místo prevence čekáme, až nám tělo samo pošle výhružný e-mail, obvykle ve formátu dobrý den, tady vaše záda, dneska už se neohnete. Takže na tom švédském přístupu je možná nejzajímavější, že nám připomíná něco, co vlastně všichni víme, že pohyb, příroda a lidi kolem nás jsou to nejlepší. Takže to si dneska naordinujte i vy sami a napište mi, co nejvíc pomáhá dobít baterky vám, když se necítíte. Jsou to procházky, sport, knížka, seriál, nebo naopak den, kdy jenom nemusíte vytáhnout paty z baráku. Ať je to cokoliv, napište 724-634-634 a nás čeká další song. Danny Hudson on my way. Ten už je na cestě. Pojďme na to.

0: Ach, to byl tak dobrý song. Luis Capaldi, Survive. Ideální věc do tohohle zataženého úterního odpoledne. A já jsem se vás ptala, čím si dobíjíte baterky, protože to je taky dobrý téma do takovéhohle odpoledne. Michal píše, dobíjím se kvalitním jídlem, správnou partou a tím luxusem, že ráno nemusím svádět souboj s budíkem na život a na snus. S tím naprosto soucítím, nebo spíš závidím, to je to správné slovo, protože bohužel nějaký budík mít musím, takže vstávání jen tak na volno se nekoná, takže závidíme. A další zpráva, moje jediná terapie neboli odpočinek je tanec, s čímž taky soucítím. No a tak my si dáme nějaký taneční písničky za chviličku, tak zůstaňte se mnou na fajnou, dáme si třeba Damiano Davida, Tylu, Nile Rodgersa, Talk to Me, krásná věc, taky si u ní můžete zatančit. Tak už za chvilku.
1: We are fine. Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín.
2: Vystoupí Ben Kristoval.
1: Sofian Mešmeš.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
4: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboat.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ecocom.
15: Atención, señoras y señores!
16: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
15: Un, dos, tres!
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
15: La Tropical!
16: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
15: Yes!
16: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
15: Awarashar!
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: Back to the hits.

Další song, který absolutně nemůžu dostat z hlavy a vy teď už taky ne. Teddy Swims, Mr. Know It All, tady na Fajnu. No a na Fajnu taky prožíváme všechny nový reality shows. Are You The One, alias Jsi Ten Pravý. Tahle nová reality show, která běží na Primě, my ji naprosto žereme a žereme ji tak moc, že to rozebíráme na podcastu. Já společně s mým kolegem Albertem a probíráme tam všechno. Každou epizodu, vždycky to každý týden shrneme, co se stalo za ty 4 díly, který běžejí v každém týdnu. Probereme i ty spicy věci, kdo podle nás nejdřív zamíří do Boom Boom Roomu. Kdyby vás zajímalo, co se tam děje, tak štípe se tam dříví, ale prej si můžou i povídat, to jsem nevěděla, takže i to se děje, to probíráme i jak má správně vypadat toxický vztah, kdo z těch párů je a není toxický. Prostě to tam všechno zhodnotíme, protože my jsme samozřejmě ty praví, takže si nám spustíte, epizoda z minulého týdne už je na YouTube, takže pokud jste neviděli díly z minulého týdne, tak můžete si pustit náš takový recap, nebo spíš shrnutí těch nejzajímavějších momentů. No a tenhle týden běží další díly a my zároveň budeme natáčet další díl i včetně našich reakcí, takže se máte na co těšit, mrkněte na náš YouTube Are You The One, posedlý Are You The One, tak se jmenuje ten podcast, a zároveň na Instagramu najdete i reelska těch nejlepších momentů. Máte na co koukat a my mezi tím máme co poslouchat. Weekend a jeho Blinding Lights, už teď, tady na Fajnu.

0: pěknou taneční peckou zakončujeme naší třetí společnou hošku. Tohle byla BB Rexa a Faithless, jejich New Religion. Doufám, že jste si to užili. Blíží se další, už začala, už jsou čtyři. No nic, my za chvilku jedeme dál, dáme si počasí, zprávy, dopravu a pak už zas další songy. Třeba Ní nebo Dominik Fajk. Máte se na co těšit, zůstaňte tady na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
0: Řekni, proč ty mraky venku jsou. No, bohužel já tu odpověď neznám, ale jsou. Počasí je takový, jak to říct, no prostě něco mezi. Není tam ani nějak extra krásně, ani extra ošklivo. Kolem 22 stupňů, pocitově trošku míň kvůli větru. Navíc se nám mají přidat nějaký přehánky, jako by to i tak nebylo dost ošklivý. Ale nebojte, postupem týdne, ke konci týdne se mají teploty zvyšovat. Budou tropy, takže pro ty z vás, co nemáte rádi tropy, tak si užijte dnešek. A pro ty z vás, co máte rádi tropy, dneska to přežijte a máte se na co těšit na víkend.
9: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+. Plus.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Čtyři minutky po čtvrtý hodině, to nám to krásně vychází. Pojďme se něco dozvědět s Hankou.
15: Podle kritiků může nové rozhodnutí vlády ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií. Kabinet totiž schválil zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Financování obou institucí by nově mělo přecházet přímo na státní rozpočet, proti čemuž se ozývá část veřejnosti i zaměstnanci médií. Na problém se přišlo až během kontroly dokumentů. Bývalý pilot Air Canada měl podle policie už od roku 2009 létat stovky spojů bez potřebné licence pro kapitána velkých dopravních letadel. Aerolinky zároveň tvrdí, že cestující během letu nebyli v žádném ohrožení. Přesto případ v Kanadě vyvolal velký rozruch. Po rekonstrukci se lanovka na Petřín znovu otevře veřejnosti. Kompletně hotovo ale ještě nebude. Modernizovaná trať i nové vozy jsou už připravené k provozu. Bezbariérový přístup ale zatím nebude fungovat naplno. Praha jeho dokončení plánuje až v dalších etapách projektu.
2: Fajn.
0: O omrkneme silnice D10 mezi 7 a 8 kilometrem. Na trase Turnov Praha máme porouchaný vozidlo a ještě se tam motají nějaký chodci. Tak opatrně, až tam tudy pojedete. Pak taky na trase Opava Český Těšín máme v obci, máme v Ostravě na 287.

0: Fine Stage.
1: Krásný úterní odpoledne, ladíte fajn, konkrétně warm up se mnou s Kristý a čeká nás poslední společná hoďka. No je to možný? Není, ale my ji hned odpálíme. Pojďme na song, který miluju, vy ho budete milovat taky a pravděpodobně jste ho docela dlouho neslyšeli. Nia a její Some Say. Let's go!

Dominik Fajk, jeho White Keys na Fajnu 16.12. No a jaký je ten nejvíc bizarní důvod, proč jste kdy museli volat policii? Soused hrající na techno ve 3 ráno nebo kočka zaseknutá na stromě. V Polsku teď řešili případ, který low-key aspiruje na historku roku a u kterého i sami policajti museli přemýšlet, jestli náhodou nespějí. Dostali totiž hlášení, že se kolem domu pohybuje nebezpečně vypadající zvíře. Přijel odborník na odchyt, no a zjistil, že to zvíře je jeho vlastní dikobraz. Já bych strašně chtěla vidět ten moment, protože oni si asi zatelefonovali: dobrý den, utekl nám tady nějaký dikobraz. No a on teda přijel a pak o 10 minut později: počkej, to jsi ty, Franto? Nebo jak se ten dikobraz jmenoval, ale chápete. Ukázalo se teda, že dikobraz překousal část oplocení a prostě vyrazil na vlastní dobrodružství. Ale mě to tak přivedlo k tomu, že útěky zvířat můžou být zajímavý téma. Protože určitě jsme všichni zažili situaci, kdy nám zvíře prostě dalo bye-bye a rozhodlo se, že půjde na vlastní průzkum jako Dora průzkumnice. Můj kocour ten to dělá pravidelně, že běhá po zahradě, ideálně v noci, pak ho musím hodinu hledat. Tak mi napište, jestli vám někdy uteklo zvíře a jak jste ho našli. 724-634-634, to je to zvíře. Chci slyšet vaše příběhy o tom, kdy vaše zvíře bylo tak trošku kájínek, a dáme si mezi tím songy. Still a Lefty, Boston, to je song, který na nás čeká právě teď.

0: úterní odpoledne a Dua Lipa nám na fajnu dospívala o toxickém vztahu. Song These Walls, kdy vám stěny říkají, že byste se měli rozejít. A my si povídáme o tom, když se vaše zvíře rozhodne, že mu stěny vašeho baráku už nejsou dost a vydá se na úprk, na průzkum. Ptala jsem se na vaše příběhy a Ondra tady napsal krásný příběh o tom, jak jim během jednoho týdne dvakrát uteklo štěně border collie. Naštěstí ho ale sousedi dali na stránku na Facebook, takže ho brzo měli zpátky. Teď už je větší a nemá kudy utéct. No tak border collie chudinka se těšila, jak bude žít volný život a místo toho zůstala v zajetí. Ne, určitě se má skvěle, dává jí tu nejlepší péči, takže já děkuju za zprávy. Je s těma zvířátkama prostě někdy legrace, ale proto si je pořizujem, že jo, protože nám zlepšují dny. Stejně jako hudba, takže za chviličku pokračujeme v písničkách, třeba Sabrina Carpenter, její Man Child. Zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Fajn. Na fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná.

0: Sony s plynulou jízdou a jednoduchým ovládáním. Senkor.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

Jestli vás ještě dneska nic nezvedlo ze židle, tak věřím, že tenhle song, jo, Maneskin je jejich Begin, teda samozřejmě v dobrým. A řeší se, že věta, co spousta lidí zvedne ze židle, je musíme si promluvit. Já mám ale ještě jednu. Proč máte vypnutou polohu? Apple totiž představil novou funkci, která vám umožní na 12 hodin zmizet z mapy. A upřímně, tahle funkce podle mě rozdělí lidi na dvě skupiny. Na ty, co si řeknou super, větší soukromí, a na ty, co začnou přemýšlet. Takže teď, když mi někdo napíše, že mu nefunguje poloha, tak možná kecá. Protože tahle funkce dočasně skrýt svoji polohu před vybranými lidmi na 12 hodin může být samozřejmě výhodná. Žádný notifikace, žádný upozornění, jenomže spousta lidí si začne dělat teorie, když takhle jim vypnete polohu. A někdy to můžou být nevinný důvody, třeba chcete koupit někomu překvapení, chcete mít na chvíli klid, nebo nechcete vysvětlovat, proč už jste tenhle týden po třetí ve fast foodu, ať tak či tak, když si vypnete polohu, prostě je to podezřelý. Ale mě fascinuje, jak rychle jsme si zvykli na to, že máme polohu ostatních lidí. Protože kdyby mi někdo před 10 lety řekl, že budu na mapách sledovat svoje kamarády jak simíky a budu vědět v reálném čase, kde se zrovna pohybujou, asi bych si řekla, že to je sci-fi. A je pravda, že někdy vidím, že si to nějaký kamarád vypne, tak to si vždycky říkám, že by se viděl se svým ex nebo co dělá. Tak schválně, napište mi, už jste si někdy vypli polohu nebo před někým konkrétním vypli polohu a jaký jste k tomu měli důvod? Napište mi, ať už to byl nějaký oprávněný důvod nebo něco, co jste neměli dělat, napište mi to na 724-634-634, proč jste si vypli polohu a já vám pošlu další song. Eva Farná, Perpetuum Mobile, tenhle banger, který nás nikdy neomrzí. Pojďme na to.

0: John, jejich Turn the Lights Off, právě dohrál na Fajnu pro lepší energii, takhle při úterním odpoledni. A já jsem se vás ptala, při jakých příležitostech si vypínáte polohu na takový ty aplikaci, aby to neviděli vaši kamarádi, kde se zrovna nacházíte. A potvrdila se moje teorie, protože Barča píše, vypínám si polohu pokaždý, když jedu k ex. Tvrdím, že si jezdím pro svoje věci, ale všichni víme, že si tam jedu pro něco jiného. Kámoši by mě okamžitě sežrali zaživa a poslali by na mě intervenční tým. No to se nedivím, to je přesně to, o čem jsem mluvila, že většinou v takovýchhle případech si lidi vypínají polohu a Michal ten zaspíše, že má polohu vypnutou vždycky a u všeho. I takovou funkci, kdy byl naposledy viděn, respektive přihlášen, to má taky vypnutý. Jeho telefon, jeho pravidla, jak píše Michal, jo, tak každý má ten level soukromí někde jinde. Ať tak či tak, pokud se chystáte na nějaký místo, kde byste neměli bejt, ujistěte se, tak to jsem chtěla říct, ujistěte se, že vás nikdo nevidí, ani vaší polohu. No a my si za chvilku dáme další songy. Robin Schulz, Kido, All We Got, tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, CZ.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Rascal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: Happysport.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Ray Dalton vám doufám pořádně rozproudil krev. Takhle při úterku je jedna z posledních věcí, co si tady společně dáme, protože se blíží 5. hodina a vy víte, co to znamená. Je to tak, už zase jsme to tady spolu zvládli, 4 hodiny tohodle fajn warm-upu se mnou s Kristý. Je to za náma, slyšíme se zase zítra ve stejném čase, od 1 do 5. No a teď vám to tady předávám, nebo respektive vás předávám do rukou toho nejpovolanějšího. Jumpik se na vás těší se svým nabitým playlistem, se svým music... drivem? Se svým fajn drivem, no prostě si užijte zbytek dne s Jumpikem. Já se s váma loučím a jako poslední věc vám posílám Alexa Warrena a jeho Passenger. Tak si mějte krásně, žijte blaze a bye babes.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
10: Fajn.
11: Fresh.
12: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
13: This is Beyonce.
14: Hey, this is Halsey.
15: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
16: Fajn Drive.
17: Fajn Drive.
18: Jindra Žampa.
19: Jindra Žampa.
20: OK, 17. hodina odbyla, 3 hodinky Fine Driveu jsou před náma. V té první řekneme třeba, co nejčastěji ničí fungující vztahy. Do toho nabitý playlist odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson Stateside. Právě teď na Fajnu.

Fajn Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

Upozorňujou, že spousta vztahů nekončí jedním velkým výbuchem, ale umírají pomalu a potichu. Nejdřív si prý přestanete vyprávět, co se vám přes den stalo, pak spolu trávíte méně času a pak už ani nevíte, co ten druhej vlastně řeší a co prožívá. A najednou už nejste jako partneři, ale spíš tak jako spolubydlící. Právě tohle pomalé odcizení bývá podle odborníků často větší problém než jedna velká konkrétní krize. A dávají radu, že možná nemáme kupovat drahý dárky nebo plánovat dokonalý randíčka a dovolený, že prý možná stačí občas odložit mobil a zeptat se, jak se máš, a pak toho druhýho vyslechnout. Respekt pro všechny, kdo tohle se svojí partnerkou vzdávají. Ale lidi, mě by zajímalo, co je podle vás největší zabiják vztahu, jestli nevěra, nekomunikace nebo cokoliv jiného. Napište mi to na 724 634 634.

0: You Gale, Pretty on Paper, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Co je podle vás největší zabiják vztahu? Tak zněla moje otázka, tady jsou odpovědi. Tereska napsala za mě jednoznačně nedostatek komunikace. Když si dva přestanou říkat, co je štve, je to začátek konce. OK, Adam napsal nuda. Když už spolu nic nezažíváte a každý večer vypadá stejně, vztah začne usínat. A Nikola do třetice napsala žárlivost. Trocha je možná roztomila, ale když musíte vysvětlovat každý like na Instagramu, je zlé. OK, v tomto případě to absolutně chápu. Fine Drive.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Je, to je krásná kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: To bych chtěla domů.
12: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
13: www.jnointeriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
15: Těšíme se na vás. Are you ready for this?

0: Euro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, is on Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: This is Bruno Mars.
8: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
5: Fine.

Dáváte si fajn, tohle to byl Marshmallow a Kali, jejich track Numb. A pokud strávíte večery hraním League of Legends, tak teď pozorně poslouchejte. Blíží se totiž finále Streamers Clash, což je jedna z největších gamingových akcí u nás. 8 týmů složených z influencerů a streamerů bojuje o 550 tisíc korun a hlavně o to, kdo má největší skills a nejlepší partu na československé scéně. Ve finále se proti sobě postaví dva týmy a celý to vyvrcholí už 20. června na pražské Štvanici. A není to jenom o hraní, čeká vás taky cosplay show, souboj o třetí místo, grand finále a potom samozřejmě i afterparty, jo. No a pozor, na našem Instagramu právě teď běží soutěž o lístky na finále, takže pokud chcete být přímo u toho, tak mrkněte na náš Instagram fajnu. No a kdyby vám to náhodou v soutěži nevyšlo, tak lístky se pořád dají normálně koupit. Fajn Ride. Fajn Ride. Fajn.

0: Pohodový úterní odpoledne na Fajnu a teď schválně. Proč mají někteří lidi pocit, že pořád narážejí na stejný typ partnera? Psychologové teď řeší takovou zajímavou věc, že některé ženy prý častěji přitahují narcisty. Ne proto, že by je vyhledávali, ale protože narcisty častěji přitahují hodný, empatický a starostlivý frajerky. Problém ale je, že na začátku vztahu, si pojďme říct upřímně, narcista většinou nevypadá úplně jako narcista. Naopak je to většinou charismatický týpek, pozorný, který vám dává pocit, že jste střed jeho vesmíru, až později začnou přicházet takový ty drobný manipulace, kontrola nebo pocit, že všechno musí být podle toho člověka. Já myslím, že my všichni jsme někdy takovýho člověka zažili. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že se člověk může změnit kvůli vztahu, nebo když na začátku vykazuje tohleto toxické chování, tak od toho hned ruce pryč. Napište mi, jak to vnímáte vy, nebo jakou máte zkušenost na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

Benson Boone nám právě teď dohrál na fajnu, dáváte si Fine Drive a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli si myslíte, že se člověk může změnit kvůli vztahu, nebo když prokazuje toxický chování už od začátku, tak od toho raději utíkat rychle honem pryč. Tereska napsala, lidi se změnit můžou, ale jen když chtějí sami. Jestli si myslíš, že někoho předěláš láskou, tak hodně štěstí, já to zkoušela 3 roky. To zní jako hezky promrhaný 3 roky života. Pak napsala Nikola, já jsem si myslela, že je roztomilej, jak chce být pořád se mnou. Za půl roku jsem zjistila, že jen nesnáší, když mám vlastní život. Ajajajaj, tady byl někdo žárlivej.

0: sledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

0: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Instagram Fajn Radio.
9: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
8: Dej follow a buď stále v obraze.
9: S Fajnem. Instagram.
8: S Fajnem.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
9: Fine Drive.
11: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
12: OK, startuje druhá hodinka Fine Driveu a tohle to bude hodně nabitá. Podíváme se na to, co se děje v hudebním rybníčku a taky budeme soutěžit o dvě vstupenky na Coolin Festival. Tak u toho buďte se mnou a kdo jiný by měl tuhle tu hodinku startovat než JBčko a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, právě teď na Fineu.

Posloucháte Fajn v 18 hodin, 8 minut. Tohleto byl SAP Focus. A pojďme se podívat na to, co se děje v českém rybníčku. Zatímco v Česku se pořád mluví o tom, jak Eva Farná vyprodala 3 Edeny a potvrdila svoji pozici jedný z největších domácích hvězd, ve světě padají rekordy ještě v úplně jiném měřítku. Třeba takový The Weeknd se svým turné After Hours Still Down překonal hranici 3 milionů prodaných vstupenek. Fanoušci po celém světě mu navíc během letošního roku přinesly tržby přesahující stovky milionů dolarů. Eva tak letos ovládla českou koncertní scénu, zatímco Víkend tak momentálně krauluje tý světový, a to ve velkým a rekordním měřítku. Fine Drive. Fine Drive. Fine.

0: Nico Santos, Human Being, track, který nám dohrává v 18 hodin, 17 minut na Fajnu. A lidi, já jsem narazil na recept na dlouhověkost a musím říct, že se mi líbí mnohem víc, než si počítat kalorie a ráno každý den chodit běhat. Jedna Britka totiž oslavila 106. narozeniny a když se jí ptali, jaký je to její tajemství dlouhověkosti, odpověděla: čokoláda, dobrý večírky a pozitivní přístup k životu. A upřímně, tohle to zní úplně nádherně. Samozřejmě odborníci říkají, že důležitý je pohyb, životní styl, genetika, ale zároveň připomínají, že smích, kontakt s lidmi a dobrá nálada může hrát větší roli, než si myslíme. Tak pojďte do toho se mnou, kdo se mnou dožije těch 100 let. A mě zajímá vaše teorie, kdybyste měli tipnout jednu věc, díky který se člověk dožije stovky, co by to bylo? Napište mi, cokoliv si myslíte, na 724 634 634 a váš recept na dlouhověkost. Fajn Drive.
1: Fajn. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkárna.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: To nejlepší z hitparád.

právě teď dohrála na Fajnu v 18 hodin 28 minut. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme dlouhověkost a jaký je váš recept? Jaké je to vaše to gro? Co si myslíte? Díky čemu bude člověk žít třeba až do stovky? První zpráva je, za mě je to alkohol. To kdyby bylo, tak si myslím, že Češi jsou nejdýl žijící lidi na světě. A druhá zpráva je, ahoj, myslím si, že šmajchlování je to, co ti zařídí dlouhověkost. Zdraví, Matěj. Děkuji, Matěj, zkusíme. Turn up hit music. Fajn.

0: End of Beginning, track, který nám dohrál v 18 hodin 38 minut na Fajnu. A lidi, jestli nevíte, co s posledním červnovým víkendem, tak mám pro vás jeden tip. Kulin Festival se vrací do Kolína a letos to bude fakt našlapaný. Na jednom místě se potkají jména, jako je Benny Cristo, Izomandias, Sofian Mečmeč, Tain 27, Adam Mišík, Sara Rikas nebo Nick Tendo. Prostě dva dny plný hudby a letní atmosféry. No a protože my vás chceme dostat přímo na dění festivalu, tak na Fajnu rozdáváme vstupenky úplně zadarmo. Nebo ne úplně zadarmo, za chvíli tak vám pustím jednu jedinou sekundu skladby od interpreta, který vystoupí na Kulin Festivalu. No a když to správně uhodnete, tak dva lístky jsou vaše. Už za chvíli se to tady stane. Linka je volná. 724-634-634. Zvedáme třetího volajícího, který může vyhrát dva lístky na Kulin Festival. Tak pojďte do toho, bude to ostrý.
1: Fine Drive. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
7: Ekokom.
9: Yeah.

0: To tady právě jdeme soutěžit o dvě vstupenky na Coolin Festival, místo, kde se potkají Benny Cristo, Izomandia, Sofian Mečmeč, Shine 27, Adam Mišík a spousta dalších interpretů. Jako třetí se dneska dovolal Matěj. Čau Matěj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, posloucháš někoho ze zvýše zmíněných interpretů?
1: No, skoro všechny vlastně.
0: OK, hele, tak princip soutěže je, že já ti pustím jednu jedinou sekundu tracku od interpretů, který vystoupí právě na Coolin Festivalu. Chce to úplně 100% soustředěnost, já ti držím palce, protože když uhádneš jak název interpreta, tak název skladby, tak dvě vstupenky jsou tvoje. Jo. Jsi na to ready?
1: Jasně.
0: Tak jo, tak 3, 2, 1 a je to tady.
1: Aha.
0: Tak co myslíš, že to bylo?
1: To jsou slzy od Sofiana, Vedmeže a Bena.
0: Kámo, dobře, ty dvě vstupenky na Coolin Festival jsou tvoje. Už víš, koho vezmeš sebou?
1: Asi přítelkyni nebo kamuše.
0: OK, hele, já ti moc gratuluju. Vy, co jste čekali na lince a dneska nevyhráli, tak nezoufejte, protože soutěžit budeme zase zítra, i pozítří, i popozítří, takže vstupenek máme ještě dost. Já tě poprosím, Matěj, aby si zůstal na drátě a ještě jednou ti moc gratuluju.
1: Díky moc, díky moc.
0: Tak jo, ahoj.
2: Jedna vteřina, jeden hit. Vstupenky na Coolin Festival. Jen v Drive Show na Fajnu. Fajn.
3: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear

0: Říkám si, že jaký jiný track by nám měl uzavřít druhou hodinku Fine Drive než právě tenhle. One Republic a Counting Stars. Před náma je ještě jedna hodinka Fine Drive. Pojďte se mnou do finále, protože příštích 10 minut budu hrát podle vás. Připravte si mobily, číslo je 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Není důvod dát to na hlas. Fine hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Next generation.
6: Next generation.
2: Oh. Fine Drive.
1: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, máme 8 sekund do 19. hodiny, startuje třetí hodinka Fine Drive a já jdu teď v našem playlistu smazat všechny tracky, protože budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pište mi klidně na iMessage, nebo SMSky, nebo na WhatsApp. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: OK, jako první přání tady máme od Lukáše. Je to Slavíček a Kytky. Tak jo, posíláme, může bejt. Co tam dáme jako druhý? Druhý track, tady máme The Chemical Brothers a Go. OK, může bejt. A třetí zprávu máme taky. Zahrajte prosím pro mou sestru Karolínu song Like a Jenny. Vy jste neskutečný, zvládli jste to totálně před limitem. Díky za to, ale vy ostatní klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

hraju přesně toho, co vy diktujete. Tohle to byli Chemical Brothers a Go. Hodin 7 minut, to je aktuální čas, před náma třetí track v pořadí Blackpink, hned potom nás čeká velký

0: Heavily Blackpink, track, o který jste si psali, 19 hodin 11 minut, to je aktuální čas a před náma velký finále, 10 minutes for you na Fajnu. Dneska se nejrychleji dovolala Emička. Čau Emičko.
1: Ahoj.
0: Já poprosím jenom, aby si stlumila rádio. Aby jsme spolu komunikovali jenom přes mobil, pecka. Hele, řekni mi Emičko, kolik ti je let?
1: 11.
0: Hustý. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky a ty budeš moc zvolit, jaký zahráme v éteru. Seš na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohleto je jednička. Kato, turn the lights off. Varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Kapitán Demo ADHD. A máme tady ještě třetí variantu a to je David Guetta. Tak jo, Emičko, je to jenom na tobě, ty můžeš rozhodnout o tom, jaký track ti tady já zahraju.
1: Tak jednička.
0: Jo, takže turn the lights off. Dobře, posílám to tam. Je někdo, komu bys ten song chtěla věnovat?
1: Mému tačkovi.
0: Tak jo, tak posíláme, já vám přeju krásný večer a zas někdy zavolej.
1: Děkuju.
0: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you. Exclusive new music.

0: posloucháte Fajn v 19 hodin 19 minut, za mikem je Jindra a já jsem si říkal, že takhle při úterku bychom si tady mohli trošku zatrapnit. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, nebo klidně, když jste chodili na základku, když jste chodili do školky, něco z dětství, cokoliv, co vás napadne, hlavně ať je sranda, když je to úterý, jsme pořád na začátku týdne, tak ať nám to nějak uteče. Napište mi vaše trapné storky na 724 634 634, klidně na prásky jde svýho kámoše, mamku nebo taťku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Robin. Ten mi napsal: měl jsem rozlučku s 9. třídou, jeli jsme na vodu a večer jsem se bavil s holkou, se kterou jsem se jen tak bavil od 1. třídy. Měli jsme striktní večerku. Můj stan byl uprostřed všech stanů. Tak jsme se domluvili, že po večerce se staví v mým stanu, ale aby to nebylo nápadný, takže potom, až se to stane, tak odejde do svýho stanu. Jenomže ona usnula. Ráno, když jsme se probudili, tak kolem mýho stanu probíhala ranní rozcvička. Nakonec mi náš třídní řekl: dobrá práce.
0: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Run, track, který nám dohrál v 19 hodin 41 minut na Fajnu. A lidi, já si myslím, že všichni z nás už někdy běželi na poslední chvíli na vlak nebo na autobus. Ale takový jeden 60-letý chlap v Madejře si řekl, že když se dá doběhnout autobus, proč ne letadlo? Když zjistil, že nestíhá svůj let, tak přelezl plot letiště a rozběhl se po runway přímo za letadlem společnosti Ryanair. Jenže na rozdíl od autobusáka pilot úplně nezastaví a nepočká, až ho doběhnete. A mně to přijde teda extrémně vtipný, že si pak reálně myslel, že by na té runway proto prostě zastavil, že by mu ty schody dali dolů a že by to mohlo doběhnout. Velký respekt pro tebe, kámo.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.

13 hodin 50 minut, to znamená, že Fine Drive je u konce. Díky, že jste si 3 hodinky na Fine tady dali se mnou, bylo to opět boží, jako vždycky. Díky za všechny zprávy, díky za to, že jste volali, soutěžili jste taky o 2 vstupenky na Kulin Festival. Nemusíte zoufat, vy co jste nevyhráli, protože zítra soutěžíme znova a těším se na to, že zase zavoláte. No, po mně klasicky Next Generation, dneska talentovaná Alice Way. Dejte si s ní hodinku tady na Fajnu a za mě jenom ty 2 slova. Pa!

Ahoj, tady Alice Way, zpěvačka a skladatelka a další půl hodinu budu hrát nejen svoje songy, ale i věci, co v poslední době poslouchám, anebo taky jedna ještě docela neznámá věc české hudební scény, co mě nedávno zaujala. Teď už bude hrát single, se kterým jsem minulý rok debutovala, jmenuje se 3 AM. Next Generation.

0: Generation. Posloucháte Next Generation na Fine Radio, já jsem Alice Way a vy jste teď slyšeli moji skladbu 3 AM, se kterou jsem minulé jaro debutovala. Než zazní další moje skladba, tady je ještě Nelly Furtado a Addison Rae.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: To byla Addison Rae, tady Alice Way a vy posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio. Single, který teď uslyšíte, je můj vlastní, jmenuje se Soul Sellout a je to metafora na údajnou povinnost prodat svoji duši, pokud chcete jako umělec získat úspěch, bohatství a slávu. Do určité míry je to tak trochu pravda, člověk musí obětovat spoustu času, energie, úsilí a třeba i mentálního zdraví a doufat v to nejlepší. O tom Soul Sellout, která teď zazní, je.
2: Next Generation.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio, tady Alice Way a dnes vám zahraju nejenom svoji tvorbu, ale i věci, co mě v poslední době zaujaly. Teď jste mohli slyšet Muse, což je pro mě taková srdcovka z dětství a právě takovou nostalgii mi trochu navodila kapela, kterou za chvíli uslyšíte. Minulý týden se na svůj Instagram dala výzvu začínajícím umělcům v Česku, co neměli ještě příležitost si v rádiu zahrát a chtěli by být součástí mého segmentu tady na Fine Radio. Chtěla jsem předat štafetu a zároveň objevit něco nového a ze spousty skladeb, co mi bylo posláno, mě zaujala tahle nejvíc svojí produkcí a trochu jiným žánrem, než na české scéně běžně vídáme. Česká metal kapela The Last Bad Day tuhle věc vydala teprve čerstvě a jmenuje se Best of Me. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

Posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio, já jsem Alice Way a než se s váma rozloučím, zahraju ještě jednu svoji skladbu, která je úplně nejčerstvější a je to taková zpověď holky, co si je vědomá své krásy a mládí, ale zároveň ví, že to není na pořád a má pocit, že toho musím využít co nejvíc, než jí dojde čas. Jmenuje se Bruises.

0: Generation.
1: To byla moje nejnovější skladba Bruises, já jsem Elisway a vy posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio. Já se tímto s vámi loučím a pokud vás nějaká z mých věcí zaujala, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu nebo TikToku, kde jsem jako Sway Eli, S-W-E-I-E-L-I, nebo mě můžete najít na streamovacích platformách jako Elisway, E-L-I-S-W-E-I. A já se budu těšit zase v dalším Next Generation. We are number one. Next Generation. Number one hit music station. We got that hit.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Viď, Jardo.
5: www.jninteriér.cz.
2: Využijte váš prostor.
6: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
6: YouTube,
2: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajnradio.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

Vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmochův ostrov Kolín. Vystoupí

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

Tak je to paráda, že jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál jsem ji super a říkám, spojil jsem ji se na všechno každým lakem.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram,
0: YouTube,
6: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajnradio.cz.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
10: Right, babe.
6: Fine.

0: Svejak drink bez ledu.
1: Fan ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
0: Fine Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
5: Turn it up, turn it up.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Next Generation. Show od mladých pro mladé.
2: Pondělí až čtvrtek.
1: Od 8 večer.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
4: I'm Lily Whitney.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
7: Fine.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.